Vzpomínám si dobře na to krásný ráno, když se mámě, otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život do svých rukou vzal.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

Tak jsem přijel tudle taky do Karlových Varů. No a tak jsem si vzpomněl, že to je to město, kde vlastně se hodně léčí ten žlučník. No a protože musím od všeho mít, tak jsem si řekl, musíš taky to ochutnat a musíš taky trošku tomu žlučníku něčím prospět. Tak jsem si tam koupil tu konvičku, takovou tu porcelánovou, jak má ten čojčlík takový, kde to a to se chodí po kolonádě a to se z toho se dudlá. No a tak jsem samozřejmě se hned začal taky informovat a povedal jsem tam jedný paní, prosím vás, buďte ta hodná, kde je tady pramen? Ona povídá, to musíte jít tadyhle dolů, touhletou ulice jděte a hned jak přijdete, přejdete ten most, tak hned na levé straně, to už uvidíte zdáky, tam je pramen. Tak já jsem šel a vidím opravdu pramencem, tak jsem tam šel dovnitř a tam byl pan doktor, nebo kdo to byl v takovém tom bílým plášti, já pan, dejte mi do toho něco. A on se mě ptal, co já pan, no dejte mi tamhle to griote. Tak on mi tam nalil griote, já na kolonádu a chodil jsem a dudlal a pane a dudlal a mě to šmakovalo, až žlučník si libendil, jen to mlaskalo. No tak jsem to dodudlal a našel jsem zpátky. A zase jsem povídal, dejte mě tam, tamhle curacao, co vidím v odsaď, ty flašce šestí hrany. No tak mi tam dal curacao, já zase na kolonádu a já dudlal a zas dudlal. A pak už jsem přišel do krámu zpátky a už jsem neříkal nic než Liguere, Liguere. To se tak člověku přihodějí takový, jako tuhle, jak jsem šel domů, taky taková zajímavá věc. Já přijdu před barák a najednou vidím, že tam nějaký člověk před tím barákem stojí a pořád něco takhle čmárá na dveře. No tak já jsem si myslel, necháš ho chvilku, já nevěděl, co dělá. Onak jsem ho nechal a za chvilku najednou začne ten chlapík křičet o pomoc. Pomoc! Pomoc! Já jsem k němu přiběhl a pan, nekřičte člověče, když všecko spí, dí tě noc. Co pak musí takhle hulákat tady? Mě po mně povídá, prosím vás, buďte tak laskavý pane okoloidouci. Já jsem se snad zbláznil. Já pan, proč byste se zbláznil? No podívejte se, já nemůžu absolutně dát klíč do klíčově. Řekl, podívejte se, jak se přibližuju, tak ta dírka utíká. Podívejte, teď jde nalevo, teď jde zase dolů, hlejte se. Koukejte se, tejde napravo, tejde zase na šikmo, podívejte se. A pan prokresa, pana, co tady hulákáte, tak, kdy to není klíčová dírka, kdy je to šváb.

0: Dvora na country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: Můžete mi říct, kde bych zde v tomto salonu našel tu místnost?
1: Aha. Těma hledbezma rovnou doleva, 20 kroků přes dvůr a tam to najdete, cizinče.

0: pane, ale nějak se stalo, že jsem vám zřejmě špatně rozuměl, netrefil jsem.
1: Ještě jednou. Těmahle dveřma, rovnou doleva.

0: obávám se, že teď už mě nebudete mít asi rád. Ale na chodbě se nesvítí, já to nenašel.
1: Ještě jednou a naposled. Těmahle dveřma. Rovnou doleva. 20 kroků přes dvůr a tam to každej musí najít.
0: Děkuji vám z celého srdce.

řece, někde u Borovic jsem zahlíd její stín. Jak tam chvíli stála v písku ve starým

tak se čedy mění v ženu. A já přišel na to, že umím mít rád. A pak jsme často stáli spolu

Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trenské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Tramské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba Jirou.

turisti nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

kemp nudistů vypsal konkurs na klavíristu. Udělal to nějaký pan Sedláček a tak běžel za houslistou, který už v tom klubu hrál a povídal, a to budeme hrát jen tak, bez ničeho. Ten pa, no jistě, já už tam hraju 2 roky. Vy to máte jednoduchý, vy si zalezete pod piano, povídá, ale já tam takhle. A tak hned první večer samozřejmě ten si zalez pod piano a ten hrál, za chvilku přijde pán, taky bez ničeho, jen s motýlkem a povídá, tomu klavíristovi dáte si něco k pití? On pa, no dal bych si 2 deci vína. Pá, prosím, za chvilku jsou tady, pá, počkejte, pane vrchní, vy máte něco se zubama, pá, ne, já nemám kam dávat drobný. Ve vlaku v kupé sedí maminka se synáčkem a naproti takovej pán, který začne najednou brunátnět a pak rozhorčeně vzkřikne, maminko, prosím vás, řekněte tomu svýmu chlapci, ať je konečně přestane imitovat. Maminka se pojívá a povídá, prosím tě, přestaň se už tvářit jako idiot.

život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu či hopem,

Od nepaměti tu žili lidé. U rybnatého meandru řeky, na kopcích a stráních, které znamenaly bezpečí a dostatek. A jak šel čas, při brodech, kudy procházely obchodní stezky, vznikaly osady, chráněné na pravém břehu hradištěm, jemuž bylo jméno Vyšehrad. Na břehu levém pak Hradčany. A mezi nimi v temné spleti pěšin a vyšlapaných cest, z bájí a mýtů za staletí vyrostla Praha, matka měst.

králové a preláti a kati, šílení císaři a jejich frauci mor. Hlavně ale ti, jimž tohle město patří po srdci, řemeslníci, mistři, tovarši, neokázali bezejmení. To oni dali Praze její duši a stáli při ní v časech míru i těžkých zkoušek. Dali jí fortel svého díla a byli její záštitou. A ona se jim proměnila v kamennou růži rozbitou.

Barok a gotika, věže a továrny, moderní paláce, parky a sídliště, to všechno je Praha. A navíc hudba, život jenž kypí a dere se kupředu, protože rozbitá růže je v kameních živá, dýchá a košatí, hrdá na svoje půvaby, kouzla a tajemství, ve kterých minulost se pojí s přítomností. Čas pro ní vrší v každém domě bez počet činů, slov a gest. Ona jak dřív tu stojí skromně.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát vám nabídnu kapelu St. Johnny and the Sinners a stařičké album When the Sun Went Down.
0: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

0: se oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však bejval čas, kdy rýstu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Prý zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Prý strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Reed se svojí bandou pil. Ten Reed jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivých ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reedův klan. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.

Krotoru nad krajinou, volací znak Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má, když se k času přidá štěstí a vrtulník do

0: vstávat a cvičit.
1: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Nahlédneme do historie.
3: Chybět nebude anketa.
2: Ani pohled do kalendáře.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.

stránek a pak mi klesla víčka. V ten moment už jsem spal, sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a on mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit.

0: Jak se vede?
1: Ale no tak, děkuji, děkuji. A vám?
0: No tak mě celkem taky děkuju, no.
1: To by tak chtělo někam k moři.
0: Ano, ano. Hlavně dost blízko k moři, že ano.
1: A jo? Já tam asi letos pojedu.
0: Jo? A kam jedete?
1: Ale tam co loni.
0: Jo, tam je krásně, no jo, tam je krásně. A kde jste byl?
1: V Jugoslávii.
0: Jo, no tam je krásně, no jo. Tam bych chtěl taky zase jednou bejt.
1: A vy už jste tam jednou byl?
0: No tak to ne, ale chtěl jsem tam už jednou bejt, víte?
1: Jo tak, jel jste tam jako namířeno.
0: A co?
1: Jel jste tam namířeno, ne?
0: Ne, já jsem tam chtěl jet, víte?
1: No to jsem myslel, jako na dovolenou.
0: Ne, já jsem se tam chtěl léčit.
1: Aha, a co jste si tam chtěl léčit?
0: No tak hlavně nemoce, víte?
1: No, to já vím, ale jaký?
0: No tak já toho mám víc, víte, no.
1: Jo.
0: Já tam mě kornatěj a ledvina mě tvrdne. A puls mě vynechává. A mě samotnýmu taky není nějak dobře.
1: No jo, to je zlý. A já myslel, že máte snížení žaludku.
0: No to taky to už dlouho.
1: Jo. A léčíte si to nějak?
0: No jo, samozřejmě, no. Jím černou tlačenku.
1: Prosím vás, na snížení žaludku černou tlačenku?
0: No jo, no, já totiž vždycky, když jím tu černou tlačenku, víte, tak on se mě u toho zvedá žaludek.
1: Ale jinak vypadáte dobře.
0: Jo?
1: Jo, dobře vypadáte.
0: Tak já se tady zrovna nevidím.
1: Ale jo. To víte, to se bohužel o mě říct nedá.
0: No jo, no tak já vám nechci nějak lichotit, ale jste nějaký takový sešlej, jo.
1: To víte, to dělají ty nemoce.
0: No jo, taky jo.
1: No jo.
0: A co je vám vlastně?
1: Ale já vám ani správně nevím. Jo. Já nemůžu ani sedět, víte, ani ležet, ani stát. Zkrátka nic.
0: Jo. A zkusil jste se už pověsit?
1: Jak pověsit? Myslíte za krk?
0: No jak by vám to dělalo nejlíp, víte?
1: To už jsem taky zkusil, ale nějak mě vám to škrtilo.
0: Asi jste špatně visel nějak. A nebo jste nějaký cimbrlík, víte? Jo.
1: Tak to je možný. Mě třeba někdo šlápne na nohu, víte, já hned zařvu.
0: No jo, to musíte něco vydržet, že jo? Pojďte, já například měl známýho, tomu přijel parní válec hlavu a ani nepíp, že jo?
1: Tak to se mi bohu dík ještě nestalo.
0: No to buďte rád, prosím vás.
1: No jo, to je pravda.
0: Až přijde tou hlavou byste mohl taky být mrzákem na dosmrtí, no že jo?
1: To jo. A na můj ušní katar to by taky nebylo.
0: No budeť by jo, prosím vás. A vy máte ušní katar nějaký?
1: No jo, už dlouho.
0: Jo. A ty, jak je to kašlete ušima, nebo?
1: Ne, jel mě tam tak píchá, takový píchání.
0: Jo,
1: no.
0: Píchá, jo. No,
1: buďte rád, že to nemáte.
0: No jo, tak já zas mám jiný potíže, víte, a starosti mám taky.
1: Prosím vás, jaký pak máte starosti?
0: Ale no tak různý věci, no, teď mám taky nemocný dítě.
1: Nemocný dítě? A jak je starý?
0: Ale starý je dobře, jenom dítě mám nemocný.
1: Ale já myslel jako, kolik je tomu dítěti let?
0: Jo takhle, ale no. Teď asi za půl roku mu bude 3,5 roku.
1: A na co stůně?
0: Ale má takový horečky a tak, víte.
1: Jo, tak fantazíruje.
0: Taky ano, ano. Dneska už 3krát, ano. Ale jenom docela říce, víte.
1: A já myslím jako, jestli je blouzní z horečky, víte?
0: No já nevím, z čeho blouzní, to víte, to je...
1: Jo, no. A jakou má teplotu?
0: No tak ve stínu má 37 stupňů Celsia.
1: No tak to nic není, ať se trochu vypotí a bude to dobrý.
0: No jo, tak to on stejně bude, víte. Ono je přece jenom dobře, když tomu člověk rozumí trošku,
1: to
0: že?
1: To bych teda řek.
0: No já už budu muset pomalonku, protože já mám ještě nějaký učení.
1: No já musím taky letět. No. A co pak se učíte?
0: Ale studiu dálkově medicínu.
1: Medicínu, no. Já taky, tak jsme kolegové.
0: Taky jo.
1: Ale to víte, já to ještě moc nevím.
0: No jaký pak nevím, prosím vás, neblázněte. Toho snad víme dost, ne?
1: No jo, to je pravda. Naschledanou.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: Až na západní pobřeží mě vedla představa, že jednou narazím na místo, kde stačí prachy zvednout. Jenže mý cesty byly jen šňůrou mizerných štací, dál už mě hledat nebaví, a tak se teda vracím. V prvních dvou dnech mi zastavil, koho jsem stopoval. Doma bych mohl být do týdne, kdyby to tak šlo dál. Až když mě poslední stop nechal u pustý křižovatky, poznal jsem, že to přece jenom nebude tak hladký. Noc byla hustá jako z asfaltu a v jednom kuse lilo, až za pár hodin přece jen se nad kopcem zazářilo. Zabrzdil jako o život, až mě to málem do příkopu smetlo a z otevřený kabiny vyplulo nádherný lidský teplo. Za volantem dřepěl obrovský až neskutečný chlap a tím, že mě nerozmačkal, když po mý ruce chňap. Říkej mi Charlie, zamručil, aniž by oči zved, a moje kára jmenuje se Phantom 305. Připadalo mi to podivný, proč jeho trak má takovýhle jméno. A on na to, že neví sám, a pokud ví, tak jenom, že jeho kára pokaždý všechny ostatní smetla. Nikdo z ní nikdy nespatřil víc než zadní světla. A tak jsme spolu keceli a chvástali se o 106, až najednou se kousek před náma vynořil ze tmy motorist. A Charlie řekl, tak šéfe, končím tamhle u toho rozcestí. Těch pár kroků už dojdeš sám, tady máš dolar pro štěstí. Všechny tam v baru pozdravuj a dej si panáka na mý zdraví, ať připíšou ho na futro k dluhům, co má tam Charlie. A pak se v dálce vytratil, jak s ránem a každej sen. Noc byla ještě k zalknutí, ale začínal už den. Šel jsem přímo k pultu a když se mě barman ptal, co si dám, řekl jsem panáka. Charlie mi na něj dal. V té chvíli všichni stichli, že slyšel jsem jen vlastní dech, jako kdyby jsem zubatá scházela po schodech. To nečekaný zděšení jsem nedokázal skrýt, ale barman mi podal sklenice a řekl, jen klid a nech to bejt. Čas od času sem přijde někdo s tím, že ho jsem poslal Charlie a že mu pití zaplatil. Víš, je to snad už 10 let, ten čas tak hrozně letí. Právě tam, kde tě vysadil, stál autobus plný dětí. Charlie to pružil jako obvykle pořádně přes 100 mil. A když autobus uviděl, nebyl čas, aby zastavil. Strh volant a brzdy skřípaly, jako když se strhne bouře, a pak se z lesa vyvalil ohnivej oblak kouře. U toho rozcestí, jak říkám, je to tak 10 let, tam skončili svý toulání Charlie a Phantom 305. A od té doby pokaždý, když se tady kránu stopar zastaví, přesně to, jako dneska ty nám tady vypráví. Tak dej si ještě do druhý a ten dolar vem si zpět. U nás neplatí ten, koho vezli Charlie a Phantom 305.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Ona se smála, on držel to. GPS v hlavě plný neřestí.

0: Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: Dobrý den. Promiňte, prosím, nejste vy náhodou ten známý zápasník Karel Hmoždíř?
1: Hmoždíř? Ne, to nejsem, Hmoždíř.
0: Vy jste se musel hodně změnit.
1: Tak jdete sem?
0: Ne, já jdu tam.
1: No já jsem myslel tam, jinak byste tady neseděl přece.
0: To máte pravdu, jinak bych tady stál. Tady je vždycky strašně nacvaknuto.
1: To je fraktura.
0: Ne, to je sádra. Já jsem si trochu nalomil kost.
1: Jo, to jste si nalomil na chodníku.
0: Jste viděl někdy na sídlišti chodník?
1: Tak jste si nalomil, když jste šel blátem.
0: Ne, když jsem šel, tak ne, až když jsem upadl. Od té doby mám pocity méně cennosti.
1: Jak to?
0: No, on šel kolem nějaký chlap s takovým malým klukem a ten kluk povídá, tatínku, podívej se, přece jsou na světě větší nemehla, než jsem já.
1: On má člověk vždycky radost, když pozná, že je na tom někdo hůř, než on sám.
0: Tak, tak.
1: No, já jsem byl minulý rok taky pěkně zmlácený.
0: Já koukám, no. Havárie, co?
1: No, něco podobného. Moje nynější žena se seznámila s mou bývalou ženou. Nejdřív se pohádali, pak se usmířila a pak mě obě strašně zvrátili kvůli mi nastávající ženě. A teď mám z toho takový, no takový různý deprese.
0: Jo, co to máte? To jsou pilule nějaký?
1: No jo. No helejte, tuhle tu zelenou piluli beru těsně před obědem. A tuhle modrou piluli beru těsně po obědě.
0: Na co máte tu žlutou piluli?
1: To je právě ten oběd.
0: Vy jste labužník.
1: Ne, já jsem nemocný. Já prodělal nemoci, anglickou nemoc, asijskou chřipku, španělskou chřipku, indický zánět spojivek, australskou spálu.
0: No jo, to jste viděl hezký kousek světa.
1: A víte, co mě vždycky postavilo na nohy? Mlíko, jedině mlíko. Já jsem pil pořád mlíko.
0: Dejte pokoj, prosím vás, mlíko, já nemůžu mlíko od jistý doby ani cítit. No hrůza, jsem taky porápil mlíko, no hrůza vám povím.
1: No a kdy to bylo, když jste měl delirium, ne?
0: Ne. Hned, když jsem se narodil.
1: No jo, ona pestrost ve stravě je strašně důležitá,
0: tak, tak.
1: Ale taky je důležitá střídmost
0: tak.
1: Ve stravě a hlavně pití, střídmost.
0: O čeho máte ten červený nos?
1: Milej pane, mě život zasazoval tvrdý rány.
0: Koukejme, až je vždycky rovnou do nosu. A co s paní, jak to máte?
1: Ta porad polehává.
0: Nemocná?
1: Ne, lína.
0: Já jsem jako myslel, jak to je se spaním, víte, jestli spíte dobře.
1: Jo, zmím, jo. Ale špatně, a kolikrát vůbec nemůžu usnout.
0: A zkoušel jste to počítat před spaním?
1: Jo, to jsem zkoušel a tuhle jsem dopočítal do 250 tisíc.
0: A teprve pak jste usnul?
1: Ne, pak už jsem musel vstávat. No,
0: to je.
2: Kolik vás tu ještě je?
0: Dobrý den, sestřičko.
2: Dobrý.
0: Vlastně sestro.
2: Vám něco chybí?
0: Ne, já počkám, ale tady dědovi je špatně.
2: A chybí vám něco?
1: Jo, dolar. Já jsem sběratel mincí a včera mi vnuk spolknul dolar.
2: A jak je starý?
1: 160 let.
2: To je on?
0: Já nejsem dolar.
2: Já jsem myslel, že vy jste tady s tou rukou.
0: Já tady nejsem s rukou, já jsem tady de facto se synem. Já jsem se přišel jenom poradit s panem doktorem, víte? Takovou maličku.
2: Co pak si myslíte, že pan doktor má čas na nějaké porady?
0: Hrajte, sestři, můj syn si porád jenom hraje v písku, dělá bábovičky a tunely a jsem se přišel zeptat, jestli se to dá nějak léčit.
2: A proč by se to mělo léčit? To přece není nic nenormálního.
0: No, já si to říkám taky, ale jeho žena se s ní chce nechat rozvíst.
2: To je on?
1: Ale ne, já jsem tady s vnukem.
2: Jo. Tak teď tomu už rozumím.
1: No,
2: tak syn tady chviličku počká, ještě si tady bude hrát, že? No a vnuka vezmeme do vnitř. Kde ho máte?
1: Já jsem ho nevzal sebou. Já jsem se bál, aby kluk cestou dolar nevytrousil.
2: Jo. Takže vnuka tady necháme a syna veme dovnitř.
0: Ježi, prosím, já nejsem syn. Já mám syna v písku. On je v hodě.

Byli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, v báru se končí, konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ní. Objednal jsem další a sklenkou jsem si ťuknul, nejdřív jen s ním. A pak s ním. Já si už celý večer přál vás poznat víc. Jsem jen tak koutkem ústí řekl,

seděl a červené pil, kolem lidí jak muh, samý tanec a smích a girlandy světel. A venku tál sníh, každej pil, zpíval, tančil, jak žádá si zvyk. Pak uprostřed parketu zvedl se křik, už kapela stojí a parket se prázdní tam pod věncem schvojí.

ruce mává. A ten druhý zasnou už, potom ten s nožem budnou a ve chvilce příští blaň opíše kruh a láhev se tříští, ten s nožem si lehne, možná chce se mu spát, druhý držel si bok, potom vzdychl a spad. Kdy pravdy, dvě lži, tu při sobě leží.

0: Trampské tamtamy na Country Rádiu.
1: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 5. května se vydáme do Ptačí říše. Průvodcem nám bude ornitolog a fotograf Honza Greenwald.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

0: vzdávat a cvičit.
1: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Váďou na Country Rádiu.
2: Patříte mezi ty, kteří po večerech rádi masají a máte z toho takový nepříjemný pocit, že třeba přiberete na váze, nebo že si po každém smlsnutí na něčem dobrém musíte jít opět vyčistit chrup?
3: Máme pro vás několik tipů, jak s tím mlsáním ve večerních hodinách zatočit.
2: No, možná byste si řekli, že to chce pevnou vůli, ale to u mnohých nestačí. Já se přiznám, že já tu pevnou vůli prostě nemám.
3: Já taky ne, no ale jak teda na to?
2: No, řekneme vám v pondělí, máte se na co těšit. Zdraví vás Kačka
3: a Vláďa.

0: Hej, kam jedete?
1: Brado.
0: Vemte mě kousek sebou.
1: Tak si sedněte. Yeah!

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Country Radio. Irak, Irak, Irak. Kambodža, Vietnam. Přes kopírák. V kabinách transportérů z pancéřů a ocelových plátů je slyšet rytmus

letět. Oddělení od přítelkyň nejbližších. Vítá je otevřená náruč syrské pouště. A počasí se drží, neprší.

prší a neprší. Pak ovace a světla a celý sál se zvedá, když Amadeus Mozart za piano sedá, počasí se drží, neprší a neprší. A z královské lože se zlatými křesly jevišti přichází samotný Elvis Presley. Počasí se drží, neprší a neprší. Pak parket se vznáší a na něm v těchto chvílích Marilyn Monroe v šatečkách sněhobílých. Počasí se drží, neprší a neprší. Je tu John Lennon a všichni dobří známí, i princezna Diana zpívá tu píseň s námi. Počasí se drží, neprší a neprší. Počasí se drží.

zkoušel jsem hát si a bez tebe hrát si. Říkat si, že bez tvé lásky obstojím. V hodě jsem hýř

0: Hitparáda Miloně Čepelky. Připraveno ve spolupráci s knihkupectvím Kanzelsberger.
1: Kanzelsberger. Knihy ve vašem městě nebo na kanzelsberger.cz.
2: Hezký den. Na odskoku z divadla Járy Cimrmana zdravím od mikrofonu Country Rádia a tvrdím, neptám se, zač koupím knihu tuhle a začtu. Já jen čtu a čtu a čtu. Dnešní knihu s velkým K jsem určil až po neočekávaném vnitřním rozporu. Předešlu, že se mi záměrně chtěl vybrat z oblasti literatury především zábavné, dokonce přímo označené za thriller. Proto jsem nejdřív uvažoval o titulu Profesorka od americké lékařky a spisovatelky Fridy McFadenové. Četl se mi, líbily se mi časté a velmi překvapivé dějové výhybky a také motiv zakázaného milostného vztahu pedagoga a studentky, pořád asi leckde aktuální, i ten měl svou váhu. Předem mě zaujala lákavá poznámka na zadní straně pevných desek, cituji. McFadden vrší tajemství a lži, pomalu odhaluje pravdu až do výbušného závěru a pak, když se prach usadí, přijde s poslední bombou, která změní všechno. Čekal jsem tedy na tu bombu, ale když vybuchla, opravdu překvapivá, řekl jsem si pozor, tahle touha šokovat za každou cenu je už za hranou a kvůli ní jsem pak hledal dál. Tím neříkám, že nemáte Profesorku číst, klidně si ji dopřejte. Vyšla v edici Kalibr nakladatelství Euromedia Group, ale za knihu s velkým K ve vybraném žánru jsem nakonec vyvolil a ke čtení vřele doporučuji Návod na vraždu prohodné holky. Tu vydala Grada pod značkou Kosmopolis. Mimochodem obě knihy vyšly vázané, zatímco jiné v tomto žánru bývají z valné části brožované lepené, v deskách jen polotuhých, což předpokládám něco vypovídá o nakladatelské taktice. Avšak to je ano, jen glosa na okraj. Návod na vraždu napsala jako svou románovou prvotinu Angličanka Holly Jacksonová. Vyvolala tím prý mezinárodní senzaci s miliony výtisků prodaných po celém světě a zmiňuji se o tom přesto, že to nemám za rozhodující. Podle mě je důležitější opět motiv oblíbeného pedagoga, který se neudrží na úzdě, i když se něco takového dlouho ani nenaznačuje. Ale jde tam o celou řadu znepokojivých příčin špatného chování, nejen celospolečenského, ale i v rodinách, nebo v kolektivech předčasně rádoby dospělých, reálně však ještě dětí. Nabídnu ukázečku ze strany 156. Pípa obezřetně vstoupila dovnitř. Už na první nádech zaznamenala vlhce kovový pach vodky, náznak potu a jen slaboučký závan z vratků. To vypadá, jako že si někdo takhle představuje zábavu, zamumlala. Těla se svíjela a otírala o sebe v rytmu hudby, vratké věže z lahví piva se kymácely, na koberci byly mokré skvrny, škrábání ve rozkroku se neskrývalo a o orosené zdi se opírala nejedna propletená dvojice. Co však je hlavní, jedna zmizela studentka a jeden mrtvý indický chlapec. Všichni vědí v úvozovkách, kdo je vrah, ale jedna středoškolačka právě už jmenovaná Pipa, se rozhodla dokázat, že odsoudili nevinného. A učiní to pomocí školní práce, jejíž jednotlivé části, jak je zaznamenává, jsou nepominutelnou částí románového textu. A právě oni z něho pro mě udělali knihu s velkým K. Četl jsem, až jsem dočetl 363 strany. A jsem za to rád.

0: Kanzelsberger. Knihy ve vašem městě nebo na kanzelsberger.cz.
1: Posloucháte Country Radio a to je dobře. 22. dubna se už tradičně v zrcadlové síni pražského Klementína vyhlašovaly výsledky dalšího už 8. ročníku soutěže o nejlepší cestopisnou knihu, tedy o cenu Hanzelky a Zikmunda. Nebyl jsem letos v porotě, ale kolegové mě přesto nemoudře označili za jejího prý aspoň čestného předsedu. A tak jsem se i bez znalosti přihlášených knih vydal na rozhodující porotní zasedání a byl jsem velmi, velmi zvědavý. Ačkoliv ti, kdo se zajímají, výsledek dnes už vědí, tady vám ho ani týden po jeho vyhlášení neřeknu, protože jsem tento pořad musel přetočit a to jsem ještě nevěděl, který z pěti vybraných kandidátů, na jejichž nominaci se všichni shodli, a zda vůbec některý získá nárok na místo mezi nimi nejvyšší. Dnes v den vysílání, to už vím, a ti, pokud se zajímají, taky, ale v tomhle povídání o to vlastně nejde. Mám totiž jinou radost. Mně napadlo vám tady povědět a potvrdit, že porota pracovala, knihy četla a pak o nich debatovala a přela se ve vší slušnosti a ve vzájemné úctě k odlišným náhledům na mou duši zasvěceně a odpovědně. Seděl jsem mezi nimi a radoval se, když jeden řekl, že jeho typ, ačkoliv to není zrovna cestopis klasického ražení, ho zaujal především citově, že ocenil autorovo zaujetí zvolenou látkou. A druhý, ten v zápětí podotkl, že právě proto ne, nikoli, pro něho to je svazek jako z někdejší červené knihovny. A ostatní se přidávali na jednu i druhou stranu, zvažovali, udávali důvody svého názoru, avšak vždy věcní, vážící si protivníka. Byl jsem na mou duši rád, že jsem k ním v minulých ročnících směl taky patřit a na druhé straně jsem si zasmutil, že to takhle neumějí ti naši muži a ty naše ženy volbami vybraní a vybrané, co si říkají politici, ale chovají se často jako pavlačové klepny. A tak to říkám jasně a jednoznačně. Zaplať pán Bůh za literaturu a za ty, kdo ji píšou, vydávají a vyjadřují se k ní. Unaví-li nás trapné veřejné hádky, uchylme se ke knihám a čtěme, čtěme. Já vím jistě, že nám hned bude líp.

0: Kanzelsberger. Knihy ve vašem městě nebo na kanzelsberger.cz.
1: A jsou tady novinky z knihkupectví Kanzelsberger. Můj život s Elvisem je jistě kandidát na značnou čtenářskou popularitu, protože to jsou vzpomínky Priscily Bellé Presleyové, pomáhala je sepsat Sandra Hamen, na slavného Elvise, ikonu populární hudby 20. století, na vztah k němu, na život s ním i bez něho. Život excentrický i obyčejný, vzrušující i idylický, veřejný i soukromý, jaký si umíme i naopak neumíme představit, a tedy lákavý. Třeba, že myslím, ne každý z nás by po takovém zatoužil. Důvody pro ani proti netřeba hledat. Ty jsou přinejmenším tušitelné. Sláva a popularita určitě není nikdy jen závidění hodná. Jako paperback se dvěma fotografickými přílohami vydalo nakladatelství Euromedia Group v edici Univerzum. Z produkce nakladatelství Torst je už názvem nápadný nový román Jáchyma Topola Peklo neexistuje. Současnost naše i zahraniční ve vší své pestrosti, ve své rozpolcenosti, tragičnosti i těžko pochopitelné komičnosti, pokud se od ní aspoň na chvíli umíme odpoutat a povznést. Redakce nakladatelství o ní na obálku dozadu napsala, že je to strhující ponor do chaosu současného světa, v němž se osobní tragédie prolínají s tektonickými posuny dějin. Děj se odehrává v únoru 2022, kdy česká společnost právě odkládala roušky po pustošivé pandemii a hned byla zasažena šokem z ruské invaze na Ukrajinu. Hlavním hrdinou je Tomáš, poněkud zběsilý novinář, který se marně snaží udržet řád ve svém neukotveném životě. 4 roky, které od doby v knize popisované uplynuly, situaci Tomášovu ani naši příliš nezměnili. Ledaže ještě něco konfliktů domácích i světových přidali. A tak otázka, jestli peklo existuje nebo neexistuje, zůstává i přes zdánlivě jednoznačný název nezodpovězena. S chutí jsem proto sáhl, a udělejte to též, po oddechové detektivce Sladká tečka ze série Záhady Oxfordské čajovny z nakladatelství Moto. Už z ní vyšly Vražedný koláček a Čaj s jedem, jež sice neznám, ale po této sladké tečce věřím v jejich léčebný účinek. Džama z čajovny a její svérázná kočka Mysli, jakož i ostatní kamarádi, jsou sympatičtí a mají spoustu vlastních obyčejných starostí, takže kriminalistické případy vražd jim život spíše jen zpestřují. A to je pro čtenáře bod navíc. To dokáže nervy je tak počechrat. Sérii píše oxfordská absolventka Shin Yi Anna, narozená na Tajvanu a teď žijící v Austrálii. Na mou duši velmi šikovná. A na závěr jsem si nechal velikou, velikánskou knihu Milan Cortina, jak i v koncepci Milana Jaroše pro Český olympijský výbor vydala Euromedia Group. Foto, foto, foto, texty také, ale hlavně pastva pro oči a pro fanouškovské olympijské vzpomínky. Naschledanou.
2: Knižní hitparádu Miloně Čepelky, připravenou ve spolupráci s knihkupectvím Kanzelsberger, uslyšíte opět za týden.
0: Kanzelsberger. Knihy ve vašem městě nebo na kanzelsberger.cz.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec, tady jsou víkendové zprávy. Obce možná budou muset zajišťovat na své náklady kastrace opuštěných a zdivočelých koček. Navíc se budou muset postarat o opuštěné domácí zvíře, které není zdivočelé a o které nemá nikdo zájem. Skupina koaličních poslanců chce nové povinnosti obcí uzákonit v novele. Ta mimo jiné také například zvyšuje pokuty za přestupky týrání zvířat a prodlužuje trest zákazu chovu. O byty v Praze je stále velký zájem, i když o něco menší.
2: Za první tři měsíce letošního roku developeři v Praze prodali 1800 nových bytů. To je zhruba stejně jako v předchozím čtvrtletí a jako je průměr v posledních dvou letech. V meziročním srovnání se ale jednalo o pokles o více než 29%. Důvodem je krom jiného také vysoká srovnávací základna s prvním čtvrtletí loňského roku, kdy se prodalo nejvíce nových bytů za první tři měsíce v roce za posledních 15 let. Honza Navrátil, Praha.
1: Děti si v obřím modelu rakety budou moci vyzkoušet simulovaně letět na oběžnou dráhu. Vzdělávací projekt startuje v polovině května v Brně. Tady je ředitel Hvězdárny a planetária Brno Jiří Dušek.
3: Hlásit se můžou především žáci základních škol, řekněme 5. 6. třídy, zhruba řečeno. Už dnes jsou aktivně vyzývány, protože ta kapacita není neomezená. V podstatě to celé vypadá tak, že to je kosmická raketa o délce zhruba 10-12 metrů, které může vejít 9 žáků. Ty si nasadí ony VR brýle a pak zažijou ten animační program.
1: Tolik sobotní zprávy. Hezký víkend vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

kuchař a burgerový sbory, to bývaly naše první vzory. Když k nám z Fuggy Mountain z první vítr vál, Earl Scruggs a

0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.
1: Máme víkend písniček na přání ze studia Country Rádia. Vám teď po 8 hodině přeje pěkný den, sobotu 2. května, Petr Bohuslav. Svátek má Zikmund, tak nevím, jestli znáte nějakého, já ne. Já opravdu nevím, komu bych dal zahrát, ale třeba vy máte ve svém okolí někoho, komu by udělala radost nějaká píseň. Zkuste, pište na 720 00 11 11, já využiju ty z vás, kteří si přivstali a už v noci, spíš nad ránem, kolem 3. a 7. hodiny a 7:30 psali své tipy na písničky na přání, tak Hanka z Hradce Králové psala ve 3 hodiny, že by ráda slyšela Až na vrcholky hor. No, je to pěkná písnička, dáme si ji. Jana chce od Jarka Nohavici Darmoděje, dobře, můžeme zahrát. Vy už jste byla v 7 vzhůru, jo, to je pěkné. No a v 7:20 přišlo Milé rádio, prosím o zahrání písničky Křišťálové lustry od Zelenáčů pro svého muže Vládíka a pro všechny, co vás poslouchají. Děkuji moc, hezký den, Anička z Karlových Varů. Aničko, ta písnička je připravena Zelenáči a můj oblíbený Milan Krbec, Netoužím po lustrech z křišťálů, už za chviličku. No a teď už uvolňuji telefonní linku, kdyby náhodou někdo už byl vzhůru a přál si nějakou píseň, tak aby se mohl dovolat na 210 323 333 a může si přát nějakou píseň, tak uvidíme. Country Radio, tady Petr, dobrý den, kdo je tam?
2: Mraváci, zdraví Pražáci.
1: A to Olín, bude Olín. To bude Olín z Kopřivnice, je to tak? Olíne, jsi v Kopřivnici nebo zase někde cestuješ po Španělsku?
2: A... Ne, teď jsem v Kopřivnici.
1: Aha.
2: Za týden nastupuju do lázní, tak dělám resty pracovní doma, takže...
1: Jo, pán se bude tak... válet v blátě, v bahně, jasně, v lázních, no, tak... jasně. Tak ať se uzdravíš, ať ti to pomůže. A teď, Olíne, co to bude za píseň?
2: No já bych chtěl, jestli to tam najdete od Lučka Nekudy, jak tam zpíval těch psích, ta písnička, ale nevím, jak
1: suverén,
2: se to
1: jmenuje. Jasně, pes suverén, pes suverén, jasně, Luděk Nekuda, už to tady mám, počkej.
2: A bylo by to pro pejskaře, protože dneska máme takový gulášový setkáníčko za Vyšicích na cvičáku Aleše Jadrnička, to je náš cvičitel s Karlem ještě. Chodí tam pejsci různých ras, různých velikostí, různých povah a tak dále. Kluci se nemají mají dost práce. Mm-hmm. Jako ty pejsky umravní některé.
1: No,
2: a
1: jasně.
2: Je to pěkné. Scházíme se tam, takže dneska máme kolem 1 hodiny takový srasoký
1: tak pro všechny.
2: Guláček, posedení.
1: Jasně, pro všechny. Ano. Tak hele, co ti s pejskem daří? Měj se moc pěkně, Olíne. No a pes suverén je tady.
2: Moc děkuji.
1: Ahoj, měj se krásně.

Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v noční košili. V odpadcích z popelnic krysy se honily. A v teplých postelích lásky i nelásky tiše se vrtěly rodinné obrázky a já chtěl odpověď na svoje otázky.

Dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel.

vzal a zněla jako zvon a byl v tom všechen žál, ten krásný dlouhý tón a já jsem náhle věděl, ano, já jsem on.

0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.
1: To je nádhera, přejete si krásné písně, tak jen tak dál, přátelé. Přejte si krásné další písničky a udělejte mi radost. A někdo už volá 210 323 333, linka pro vás otevřená. Country Rádio, tady Petr. Country Rádio, tady Petr, dobrý den, kdo je tam?
2: Dobrý den, tady je Hana z Písku. Prosím vás, mohli byste mi zahrát, přesně nevím, je tu jezero Loch Lomond.
1: Loch Lomond, jasně, určitě. Jo. Dokonce se tak, jako ta píseň jmenuje Loch Lomond, akorát jo. My to tady máme od mnoha interpretů, takže buď to... No. John McDermott, nebo Petr Kocman, nebo Valdemar Matuška, nebo Vaby Daněk, no, no. Tak teď já nevím.
2: Já jsem to slyšela, já byla v Anglii a průvodkyně nám to pouštěla od Matušky a bylo dobře. To krásné.
1: Tak jo, tak si dáme si Matušku, dobře, tak jo. Tak děkuji moc krát, Hanko z Písku, zdravíme do Písku a mějte se tam moc krásně na jihu.
2: Děkuju.
1: Naslyšenou. Tam
2: taky, naslyšenou.
1: Tak, to bylo krásné přání Loch Lomond od Valdemara Matušky, tak to tady takhle zařadíme. Ano, takhle a je to. No a máme zahrát Modrou růži od pana Hofmana. Děkuji a pěkný den vám přeje Mirka. Zdeněk si přeje Bowery Street, moc děkuji a přeji příjemné vysílání, tak Zdeňku já přeji příjemné poslouchání. No a písničku od Gledly SV si přeje Zdena. Ano, Zdenko, vybral jsem tu s tím francouzským názvem, jo? Protože francouzsky to nedávám, ale v Gledly SV za chviličku. No a Lynn Anderson, KTO a tak, ty jsou připraveni v záloze, kdyby si náhodou někdo nic nepřál. Ale mezi tím si dáme taky dopravní informace, tak případně pokud nějaké máte, tak napište taky na SMS bránu.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Jako chmíří pampelišek, sypají se do tmy.

do stromů a do zahrad padaly jak noční chlad, jako hvězdy s tichou oblohou. Kdo měl jenom trochu kliku, přistál rovnou ve skleníku, tam už za ní kulky nemohou. Jeden z nich už ne tak děle, zachytil se na kostele, skoro se zdá, jako by tam spal. Pro iluzi nepřítele zachoval se přímo skvěle, ani jedním slavem nehýbal. Těžký pásy ryjou zemi, vypadá to na šermeny, na zvonici šestá odbíjí. Jechota se taky blíží.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak dobrá zpráva z Plzně. Už od včerejška se obnovil provoz na lince 2 do Skvrňan. Z Ostravy máme zprávu, že do 8. června pokračuje rekonstrukce náměstí Republiky a oprava kolejí na ulici Vítkovické. Mění se doprava jedničky, dvojky, třináctky a ty jsou odkloněny přes Mírové a Mariánské náměstí na 10. Bude provoz dočasně zastaven. No a do neděle 31. října rekonstruují podjezd železniční tratě na ulici Lučínské. 8. a 14. nebudou obsluhovat zastávky v úseku Sad Boženy Němcové. Přívoz Hlučínská. Výlukou dotčené spoje budou dle výlukového jízdního řádu ukončeny na zastávce Hlavní nádraží nebo Moravská Ostrava Plynárny a v úseku zastávek Křižíkova přívoz Hlučínská a zpět budou nahrazeny a jsou nahrazeny souběžně jedoucími autobusovými linkami. Ještě informace z Prahy, že zítra 3. května bude v Praze maraton. Mezi 9. a 16. hodinou se výrazně omezí provoz tramvají v širším centru. Sledujte vývězky na stanicích. Mám tady už informaci o některých nehodách. Nemám, dobrý, nehody zatím nejsou, ale máme uzavírky. Tak uzavírky jsou na... A přeci jenom je tady nehoda na Jandově ulici v Praze 9, směr Prosek, tak pozor opatrně. Uzavírky jsou na D35 na 294. kilometru ve směru na Hradec Králové, na D1 na 260. kilometru ve směru na Ostravu. Všude se pracuje, tak projíždějte opatrně a na D1 na exitu 10 směr okruh práce a údržba mostu. Šťastnou cestu a dávejte pozor.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
2: Jmenuji se George. Budu vám vyprávět příběh, který je pro mě do dneška nevysvětlitelnou záhadou. Právě jsem si balil zavazadla na dlouhou cestu, když mě volali z nemocnice. Moje N měla dopravní nehodu. Nechal jsem všeho a uháněl ke špitálu jako o závod. V květinářství u brány neměly fialky, které měla N tak ráda. A tak jsem vybral tu nejkrásnější růži, jakou jsem kdy viděl. Byla modrá jako nebe, protkaná bílými žilkami a žluté okraje květních lístků se třpitily ve slunci jako zlatá koruna.

Požádal jsem květinářku, aby růži opatřila stužkou, na které bude napsáno: drahé N z lásky George. Pak už jsem na nic nečekal a vřítil se do nemocnice. Na oddělení, kde N ležela, měli všichni kamenné tváře a odvraceli pohled. Pochopil jsem strašnou pravdu. Přišel jsem pozdě. N ležela na lůžku a na prsou měla skřížené ruce, které mě už nikdy nepohladí. Jak jsem se nad ní naklonil, cítil jsem, že voní jako vždy fialkami, které tak zbožňovala. Vsunul jsem jí do dlaně tu růži orosenou vlastními slzami a pomodlil se za její duši.

jsem se po roce vrátil z cesty domů, první kroky mě vedly za N. A tam jsem to uviděl. Ačkoliv byl horký letní den, přeběhl mě mráz po zádech. Uprostřed jejího hrobu kvetla růže modrá jako nebe, protkaná bílými žilkami

nejvyšším výhonku byla stužka s nápisem Drahému Georgeovi z lásky N. Neodolal jsem a přičichl k tomu vzácnému keříku a zažil další šok svého života. Květy nevoněly po růžích, ale měly silné aroma.

0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.
1: Tak píšou kamarádi, co všechno dělají. Zdravím Martina Kadlece. Martine, tak ať se ti daří, jo, s tím plotem dneska a tak. Někteří si píšete o písničky, což je dobře, pište na naši SMS bránu 720 00 11 11 nebo můžete vyčkat.

vyhrávat, jestli budete mít tolik štěstí, abyste se dovolali na 210 323 333, až zase odblokujeme linku. Teď mám připravené poslední tři písně této hodiny, tak abychom se vešli do deváté i s předpovědí počasí. Tak písničku Návrat od Malina Brothers si přeje někdo pro kamarády z Březolup. Dobře, pro kamarády z Březolup hrajeme Malina Brothers, moc rádi. Od Valdemara Matušky, dobré ráno, děkuji Katka. Tak Katko, je to jenom ráno, ale snad jsem se trefil do té písně. No a rekonvalescenci děkuje nám Mirek, pro všechny, kteří jsou dnes v práci, a pro radost píseň Štěstí. Dobře, dal jsem píseň Štěstí, tou zakončíme hodinu mezi 8 a 9 s datem 2. května. Dovíte se, jaké bude počasí, no bude nádherně. Přátelé, vypravte se někam ven na procházku. Tak jestli jste políbili včera, tak to dneska dejte jako repete, klidně. Dneska na to bude úplně ideální počasí. Příjemný den ze studia Country Radio.

0: Country počasí. Dnes v sobotu 2. května bude celý den jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty budou 22 až 26 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 17 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr povane rychlostí do 15 km za hodinu.
1: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
2: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
3: Country rádio. Když spustí housle, zaskejím vrou.
2: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě. Konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v Bobeš Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda.
4: Moon and all your splendor, no only my heart.
2: Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
5: Stařičký šerif u šlíně, prlku poláhlý vztah.
2: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezkou sobotu. Věděli jste o tom, že společná večeře je pro 85% českých rodičů důležitým rituálem? Přesto zhruba třetina rodičů používá u jídla mobilní telefon, ačkoliv jim to samotným vadí. Více než polovina rodin spolu k večeři podle průzkumu usedne maximálně třikrát týdně. Tak alespoň dopadl průzkum. Co všechno jsou lidé schopni vyhodit a co to může způsobit, to zjistil Honza Navrátil.
2: Lidice na Kladensku dnes spustí svůj poeziomat. Poetické mluvítko nabídne v růžovém sadu areálu zdejšího památníku posluchačům písně ze starých Lidic nebo básně a vzpomínky přeživších žen. Po odhalení poeziomatu bude následovat charitativní recital divadelního spolku Teatr. Výtěžek půjde na opravu ikonického sousoší památníku dětských obětí války. Honza Navrátil, Lidice.
1: Brno a bezdomovci, to je téma pro kolegu Savanu.
3: Město Brno se rozhodlo přitvrdit v boji s bezdomovci. Prostor před hlavním nádražím bude nově pod nepřetržitým dohledem. Na dlouhodobě nejproblematičtější brněnské místo, kde se shlukují lidé bezdomova, bude non-stop dohlížet hlídka městské policie. K ruce bude mít také sociální pracovníky, kteří se budou snažit přímo na místě řešit situaci těchto problémových osob. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: To byly sobotní zprávy. Hezký víkend vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.
1: Country Rádio. Přátelé ze studia Country Rádia, vám teď po 9. hodině opět pěkný den. Přeje Petr Bohuslav, to jenom pro vás, kteří jste minulé hodině ještě chrupčili. Tak pokud jste se probrali, protřeli oči, tak dnešní den minimální teploty 22, spíš 26 stupňů. Nádherný, skoro letní den, teď 2. května, užívejme. No a společně s námi si můžete užít také písničky na přání. Pokud si přejete nějaké písně, můžete psát na 720 00 11 11 a nebo volat na 210 323 333, což je ta chvíle právě teď. Teď můžete vytočit 210 323 333 a já se pokusím najít tu píseň, kterou si přejete. Tak Country Radio, tady Petr, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Sáňa. Já jsem se teď zbudila, Péťo.
1: Je, to se máte, Stáňo.
2: Já jsem zaspala, já jsem chtěla být v 8 první, že vám budu volat.
1: Je, tak to nevadí.
2: Já mám na vás prosbu, zahrajte mi Fialku od Mirka Palečka. Nehráli jste jí? Můžete?
1: Fialenku, no jasně.
2: Jo, to je krásná, to je taková pohodová písnička, jo?
1: Jo, dobrá,
2: tak, jsem moc úžasný. Vy tak krásně hrajete, tak, že člověk by nešel ani spát.
1: No Stáňo, tak víte co, tak nechte se ukolíbat třeba i touhle písní. Ona
2: no,
1: vlastně je taková kolíbací.
2: No, jo. Pondělí mám to kulatý výročí, tak já se vás užívám. To mi vyšlo velice dobře. A posílám to i manželovi tam nahoru, protože my jsme měli společný narozeniny vždycky tak nahoru, jo? Mm-hmm,
1: dobře, dobře.
2: A přeju vám hezkou službu, jste zlatý, já vás jo, miluju.
1: Taky, mějte se moc krásně
2: jo, děkuju,
1: a naslyšenou.
2: Děkuju, naslyšenou.
1: Tak jste slyšeli, Stáňa si přeje Fialenku od Miroslava Palečka. A teď ještě PS, mám tě rád z talentu Country Rádia, škoda, že nevyhrála, píše Ela, děkuji a pozdrav všem. No a milý Petře, vám v rádiu přeju krásný den, dík, že nám udržujete dobrou náladu. Lída z Chebu si přeje od Ivone Přenosilové. No, tak dobrá, já tu písničku zkusím najít, jo? Zkusím ji najít. Příjemný poslech a ještě jednou krásný den s Country rádiem.
3: Kněžná Fialinko,

našem lese. Sotva se k nám vesna z rajských lučin snese. Krása s božskou ctností

0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.
1: Tak tahle ta písnička Johnnyho Cashe Heart, to je oblíbená píseň mých kolegů z kapely, z asodace Luboše a Mira. Tak Mirko, Luboše, jestli jste někde napříjmu, no vy spíš budete někde vandrovat a líst po horách, nebo pracovat na zahradě. Takže tahle ta píseň Johnnyho Cashe, to je oblíbená jejich, tak jen tak pro radost, pro dnešní den. Máme 2. květen, bude krásné počasí. Můžete klidně poslouchat Country Radio i na cestách. Pokud zůstanete doma za pecí, nevadí, i doma za pecí se dá naladit Country Radio. A je úplně na vás, jestli si nějakou píseň budete přát sami, nebo počkáte, až si pro vás bude přát někdo jiný. Já teď tady mám brčko od Vojty Kyďáka, tak dáme si brčko a podíváme se, pro koho to má být, jo. Tak pro koho má být brčko? Tak je to pro Ivu z Arbesáku, všechny známe posluchače, jsem na cestě do Olomouce, zdraví, Jarin z Ládví. Tak Jarine z Ládví, doufám, že dnes už jsme udělali, co jsme měli pro Ivu. Jak znám Ivu, ta zase za chvilku napíše, že posílá písničku tobě a tak dále a tak dále. Tak přátelé, zkuste dát prostor i těm, kteří se třeba ještě nedovolali nebo ještě nenapsali. Tak to zkusíme, dáme prostor tomu, kdo se dovolal právě teď. Country Radio, tady Petr, dobrý den, kdo je tam?
2: Dobrý den, tady Eva z Prahy, já bych vás poprosila o písničku Apartma v hotelu Sen od Vlasty Koudelový.
1: Mm-hmm. Dobře, mám to tady. Apartma v hotelu Sen od Vlasty Koudelový. Zdravíme do Prahy, Heleno, a pěkný den.
2: Já vám taky přeju hezký den. Naschledanou.
1: Naslyšenou. A už to jede.

0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.
1: Tak přátelé, přejete si krásné písně, hej tak hrej, to je navíc ještě ke všemu písnička pro majoretky, takže hej tak hrej pro naši vnučku Patrici, která s oddílem majoretek Exploze Praha získala zlatou medaili v kvalifikaci na mistrovství České republiky v Čáslavi. Moc gratulujeme, babička a děda ze Smíchova děkují, tak my taky děkujeme, děkujeme za skvělou zprávu a blahopřejeme všem majoretkám a samozřejmě také Patrici. Prosím o zahrání Čekej tiše od Evy Olmerové pro mou dceru, děkuji, Blanka. Dobře, Blanko, i Čekej tiše bude. No a ještě jedno přání můžeme dát telefonické 210 323 333. Kdo se dovolá, má šanci poslat píseň přácí. A někdo už je tady. Country Radio, tady Petr, dobrý den, kdo je tam?
2: Dobrý den, tady Eva Zdalovic.
1: Ano,
2: já Evo. Bych prosila, jestli byste mi mohli zahrát písničku Přibírat břízy. Hmm. Jestli ji tam někde najdete.
1: No to
2: ale
1: těžko.
2: Už jste ji hrávali.
1: Jo, fakt jo?
2: Tak.
1: Tak jo, tak to se teda dívám. A počkejte. Tři bílé břízy, fakt ne.
2: Tak.
1: Ale mám tady tři patra smutku a různě, tak mám tady lecos, jo, ale tři bílé břízy, no to je, ale já si ji pamatuju, to poslouchala ještě babička.
2: No to, je... to byla písnička mých rodičů a moje je. Od mládí, tak jsem myslela, že ji tam najdete.
1: No jo.
2: Tak to je jedno, tak mi tam dejte od...
1: No, dobře.
2: Jarouška Štrpla, nějakou písničku,
1: jo,
2: jestli tam
1: jo,
2: najdete.
1: Jo, to najdu určitě.
2: Ale jako, aby zpíval.
1: No jasně, já tady jasně. Mám tady Nimroda, Cestovatel, Šerif Toby, Kryté.
2: Tak toho šerifa.
1: Šerif Toby, jo. Dobře, tak dáme Vandra Jaroslav Štercl. No, tak dobře, tak dáme to. Mějte se hezky, a pěkný den.
2: Bylo by to ještě pro všechny kamarády ze Slovenska, s kterýma jsem prožila teď krásnou dovolenou a pro všechny, kdo poslouchají.
1: No jasně, tak jo Evo, mějte tak se hezky, zdravíme, vás. Naslyšenou.
2: Taky, naschledanou.
3: Je to trýzení veliká, když v krku vedro pálí, na prajery za řekou, šakal je v dáli. Šakal je v dáli. Šerif to vyuhání, na skleničku whisky, dceru doma zanechal, jak to činil vždycky. Jak to činil vždycky. Šerif Toby s Vintropem, v krčně válí filky, jeho dcera Liberty nemá dlouhé chvilky. Nemá dlouhé chvilky. Našla si hned ochránce, jak to zákon radí. Byl to mladý Indiána jménem Sikot Hadí. Jménem Sikot Hadí. Když se šerif to vypak z nádání vrátil, přistil tam mladíka, jak si chvíli krátil. Jak si chvíli krátil. Potrestal ho na místě za ten kousek smělý. Jeho dcera Liberty pláče týden celý. Zbledla v líčku. Za to však zesílila v pase. A za několik měsíců v chatě ozývá se. A v chatě ozývá se.
0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak podíváme se na cesty, podíváme se na silnice, pokud někam cestujete, tak se vám hodí dopravní informace pravidelně kolem půl, dáváme informace o nehodách a uzavírkách. Takže uzavírky jsou na různých místech, protože se upravují vozovky, takže na D8 na 90. kilometru ve směru na Ústí, na D6 na 19. kilometru směrem na Prahu, údržba stromků a keřů, uzavírka na D1 na 253. kilometru ve směru na Ostravu, opravy svislých značek a tak dále a tak dále. Ale už tady máme i nehodu na 16. u Mladé Boleslavy, 3 osobní vozidla na rovném úseku, ale přeci jenom je to na sjezdu od obchodního centra Olympia Mladá Boleslav, tak zřejmě někdo nedával pozor. Takže 3 havarovaná vozidla, probíhají záchranné vyprošťovací práce na silnici 16 Mladé Boleslavy. Další nehoda je na 359 v dolním újezdu v okrese Svitavy. Je to v zatáčce, osobní vozidlo a motocyklista se srazili. Na místě jsou záchranné složky a probíhá tam ošetřování, vyprošťování. Takže pozor, u Hostince u Koruny hned za zatáčkou dopravní nehoda osobního vozidla a motocyklisty. Šťastnou cestu!
0: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.
1: Máme zahrát Vincenta všem, kteří jsou s námi, i těm, kteří už mezi námi nejsou. Přeji všem krásný den, jste Super Rádio, Vlaďka z Brna, tak zdravíme do Brna, Vlaďko, když tak se zastavte na Country Fontáně v Brně. 12. 13. června tam budeme. No a krásný den, moc bych si přála Tequila Sunrise od Anna Jacksona pro všechny, co tráví dnešní den v práci. Moc děkuji Marie z Plzně. Tak pozdravy i na západ Čech. Marie z Plzně zdravíme, no a posíláme písničky. A ještě dáme prostor někomu, kdo se dovolá. Co vy na to? Country Radio, tady Petr, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Alena.
1: Aleno, tak odkud voláte?
2: Z Jihlavy.
1: Tak Alena z Jihlavy si přeje jakou píseň? Schválně.
2: Já bych chtěla od Honzy Věčítala Vracacího dcer.

farmář Johnson měl velký trápení s tím kocourem žluťákem, co chodil k stavení. Od rána až do večera samý trampoty a moc ho žralo, že mu kocour chcával na boty. Nejdřív doufal, že se kocour časem zatoulá, dal ho paní, co má ráda v troubě kocoura. Věřil, že snad konečně ten

se splet. Strašní hrůze, co zaskočil, ještě na tropí. Dal klukovi dolar, ať ho v pytli utopí. Byl z toho však nakonec jen převrženej čun. Za dva týdny kluka teprv vylovili z vln.

soused nabídžel picne, tak jak zajíce. Dynamita štěr kládoval do brokovnice, děsná pecka rozlehla se krajem do dály. Kousky ovce po lesích, pak dva dny hl-

0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.
1: Tak víkend písniček na přání, tady máme ještě další přání. Bude to od kapitána Kida. Prosím zahrát pesničky od kapitána Kida. Děkujem, Ondro. Dobrý, má to být ráno od kapitána Kida. Ondro, posíláme určitě. No a ještě tady mám jedno přání. Bokomaru, koupím Afriku, tak to by udělalo Lubošovi Javůrkovi radost. Navíc, já si ji taky přeju. Koupím Afriku od Bokomary, tak to bude poslední píseň této hodiny před 10. hodinou. Po 10. budeme pokračovat v písničkách na přání. Pěkný den.

Country počasí. Dnes v sobotu 2. května bude celý den jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty budou 22 až 26 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 17 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr povane rychlostí do 15 km/h.

Ahoj kamarádi, tady je Zdena Hřešťál, celý z Nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Hřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: To bylo furt ťuťuňuňu a nakonec mě utekla s profesorem chemie.
1: Měl ve ramenou víc, než se zdá.
0: Dneska se spolu někde louhujou a já, abych se staral o děti.
2: Kdybych já byl kovářem a měl jeho sílu.
0: No tak to bych šel a tomu draslíkovi pěkně upravil ciferník, ale takhle.
2: Zůstanu sám.
0: Láska vás může zklamat. Kam

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Blíží se doba dovolených a také letních táborů. A některé dětské domovy nemají dostatek peněz na letní tábory. Může za to zrušení nároku na příspěvek na dítě, ale také nejisté a často pozdní dotace z krajů a růst cen. Dětské domovy se tak často musí obracet na různé nadace, vypisovat sbírky nebo hledat sponzory. Jestli budou nebo nebudou jezdit tramvaje přes Svoboďák v Brně, to zjistil kolega Savana.
2: Záměr vedení Brna omezit množství tramvají, které projíždějí přes náměstí Svobody, vyvolal vznik petice. Stojí za ní Strana zelených, požaduje zachovat rozsah provozu a má nyní přes 1000 podpisů. Přes náměstí projíždí ve špičce všedních dnů 24 tramvají v jednom směru. O definitivní podobě provozu přes náměstí tak ještě stále není rozhodnuto. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: V Praze bude lépe vidět, ale bude to stát miliony.
3: 254,5 milionu korun plánuje investovat hlavní město do obnovy veřejného osvětlení. Za zmíněnou částku magistrát vymění lampy a kabely. Součástí je také modernizace tzv. Zapínacích míst a prvků, které monitorují celou síť. Provedou se i práce, které souvisí s elektrifikací trolejbusových linek. Doplňme, že loni magistrát do osvětlení investoval o 23,5 milionu korun více. Honza Navrátil, Praha.
1: Tolik víkendové zprávy. Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.
1: Tak z jižních Čech chodí jedno přání za druhým a je to takové smutné přání, všichni si přejete a mnozí kamarádi muzikanti si přejou písničku od Jirky Macha jako vzpomínku na něj. Dobře, sejdeme se, zahrajeme si, popovídáme, no a teď si můžeme poslechnout píseň, kterou naspíval. Tak, Poutníci a Stará pošta, Jirka Mách a vzpomínka na něj. Zdravíme tam nahoru, máváme skvělýmu muzikantovi.

0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.
1: Tak přátelé, další písně na přání jsou tady a hned dáme prostor někomu, kdo se dovolá na 210-323-333. Máme zahrát kousavou deku pro kamaráda Péťu Sloupa za to, že mě včera na pivním 1. máji svezl na zeleném slonovi na kolotoči. Děkuji, Jindra, teda co jste to tam vyváděli? Jindro, to mi musíš poslat fotku. Ahoj, Jirka z Chrudimi, prosím o písničku Bože, já byl vůl od vlaku na Dobříš, dnes raději bez dalšího komentáře. Díky a přeji hezký víkend. Dobře, Jirko, takové vyznání osobní zřejmě, no dobře, bez komentáře, necháme to být. Ovšem, teď už někdo volá, Country Radio, tady Petr, dobrý den.
2: Dobrý den, najdu tady u Slovenu 162.
1: Dobře.
2: Já bych si potřeba zahrát písničku od skupiny Satur, Kluci.
1: Ježiš.
2: Jestli to máte.
1: Od skupiny Saturn?
2: No, skupiny Saturn, no, taky taková countryová. Nevím, jestli to máte.
1: No to asi ne, počkejte. Ale no, Saturn nemám vůbec, ale škoda. Tak když tak ať pošlou. A jsou dobří, jo? Tak třeba se mohli zúčastnit talentu Country Rády a bylo by to.
2: Jsou hráli v 60. letech.
1: 70. No, vidíte, no, tak vidíte. Takže tahle není. Tak nějakou jinou zkusíme?
2: No, zase bych, já nevím, 45 zpěváků, to taky asi nebudete mít. No, nejlepší dárek.
1: Jestli máte vždycky na mysli něco, co jste u nás nikdy neslyšel, tak to asi nebudeme mít 45 zpěváků.
2: No, to je tak poprát. Nejlepší dárek se tam jde ta písnička. Je to asi 6 minut dlouhá.
1: Dobře, tak mám nejhezčí, co stvořil Bůh, nejhezčí místo, co znám a nejhezčí kraj. Tak. Tak víte co, nejlepší je přát si nějakou píseň, kterou jste u nás už někdy slyšel, aspoň jednou, protože my jsme sice dobří, jo, ale máme tady teda 10 000 písní, ale přeci jenom v tom našem žánru jich existuje mnoho. Prosím?
2: No tak je tam, že jete Valdemar a Matušku.
1: Dobře, to určitě máme.
2: Santa Lucia.
1: Dobře, tak jo, už ji tady mám. Bude to pro někoho?
2: Vůbec, já prosím, že to doposlouchají Country Radio.
1: Dobrá, tak zdravíme, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Taky naslyšenou.
3: Tahle píseň je stará, velice stará. Složil jeden mladý Ital už koncem 17. století. Hrával jí prý svým přátelům rybářům, a tak se píseň zanedlouho rozletěla po celé Nápoli a o tomhle městě

0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.
1: Tak blíží se 10:30, budou písničky na přání samozřejmě, ale bude také dopravní informování, takže pokud máte nějaké dopravní informace, tak pište také na SMS bránu 720 00 11 11, kam od rána píšete své tipy na písně. Důl McLaren od Malina Brothers pro kamarádky ze Žítkové, díky Irena. Tak Ireno, do Žítkové pro kamarádky za chviličku Malina Brothers. No Casey Jones, kdyby se našla, tak děkuje nám Ivan. Dobře, Casey Jones už bude. Vybral jsem z těch všech verzí tu, kterou mám nejradši, tak jsem vybral Tomáša Linku s přímou linkou, jo? No a Richmond od Besonů, málo se hraje, děkuje nám Hanka z Prahy. Jo, tak to jste mi udělala radost. Besoni, no, taky se potkáváme. Já myslím, že kluci budou mít taky radost, že si tu písničku zahrajeme. Tak zdravíme Besony. No a Malina Brothers se za chvilku ujmou slova a teď už někdo, kdo volá. Country Radio, tady Petr, dobrý den, kdo je tam? Haló, dobrý den, kdo je tam, prosím?
2: Dobrý den, tady Kšánová, Jana.
1: Jani, tak co to bude za píseň?
2: Já bych chtěla pro manžela.
1: Dobře, ano.
2: Mým domovem stichlá je putika. Má to hrozně rád, no.
1: Jo,
2: tak mě přemluvil.
1: A bejvá občas doma?
2: No to bejvá, nebojte. To jo, to určitě. Jasně.
1: Dobře, když jeho domovem je stichlá putika. Tak jo, Jano, ano. Pozdravujte manžela. Odkud voláte,
2: budu.
1: Prosím?
2: Z Vlučic.
1: Dobře.
2: Vlučice.
1: Zdravíme, tam je dobrá ta hospůdka, tam je to dobrý.
2: Ano, ano, tady je krásně.
1: No, tak zdravíme tam na zahrádku, jo?
2: Děkuju.
1: A mějte se moc hezky, naslyšenou.
2: Ano, vy taky.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Podíváme se na silnice, podíváme se, kudy případně nejezdit, a hlavně množí se dopravní nehody s cyklisty a motocyklisty, tak dávejte pozor, koukejte do zrcátek, opatrně odbočujte doleva i doprava a dávejte pozor nejenom na sebe, ale i na ty druhé. Záchranné složky jsou na místě, a to u Želetické v obci Litoměřice. V Litoměřicích v ulici Želetická je srážka osobního vozidla a motocyklisty. Je to vlastně v obci, ale problematické, takže záchranné složky na místě vyšetřují a ošetřují. Nehoda je na silnici 397 v Čejkovicích v okrese Znojmo, dvě osobní vozidla překáží na vozovce, je to na kruhovém objezdu na křižovatce na 297. Nehoda je také na Praze 12, překáží na vozovce tramvaj a osobní vozidlo. Tramvaj se střetla s osobním vozidlem. Kde to tady máme? U městské knihovny v Praze Modřanech, takže na té modřanské magistrále, kde jezdí tramvaje i osobní vozidla, tak tam v zatáčce se střetla tato dvě vozidla, tramvaj a osobák. Tak pozor, v Líbeznicích v Praze 9, na silnici 9, na Praze Východ, dvě osobní vozidla komplikují dopravu na odbočce na Mělnickou. No a ještě jedna nehoda je v Husově, ulici v Třebíči. Dvě osobní vozidla komplikují dopravu vlastně v centru, kousek od nemocnice. Šťastnou cestu!
2: Country Radio.
3: Country Fontána 2026. 13. června, Arena Štvanice Praha. Na další ročník country, tramské a folkové přehlídky vás tentokrát zveme na centrální kurt Štvanice. Vystoupí Ivo Jahelka, Honza Vančura, Miroslav Paleček, Roman Horký a Kamelot, Folk Team, Tomáš Linka, Country Sisters, Frankie and the Deadbeats a kanadské dívčí duo Sugar Crash.
4: Proč vyčítat potám, že se motám, to by bylo asi nesprávné.
3: 12 hodin živé muziky, to je Country Fontána 2026, 13. června, Arena Štvanice Praha.
5: Písničky jsou tajnou skrýší našich vzpomínek.
6: Nezapomeň, hochu, že býval vždy si mlad.
5: Skrýší, která nám odkrývá písničky našeho srdce.
7: My s Frankem se smáli a pili, krev máme společnou, já on.
5: Melodie, které nám vrací jakoby kouzlem. Vzpomínky na velkou lásku, na krásná místa, na kamarády.
8: My dali jsme si polohu. U starších spí svůj se.
5: A taková kouzla umí country rádio.
9: Prý to lidem nejvíc pálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
10: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
11: Jo.
10: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
9: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem, a dospíváš to.
12: Nohama stírám rosu na kolejích.
13: Ježišmarja, to je parádka.
9: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
14: Country Rádio.
9: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
14: Country.

0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.
1: Tak mám prý zahrát něco od Copů, a to pro Ponyho, který prý štípá asi 20 metrů dříví, tak mi k tomu zahrajte něco od Copů, ať to utíká. Dobře, tak od Copů, co bych tak jako mohl dát od Copů? Tak já dám asi Pražce. Normálně dám Pražce, jasně. Půjdem na to, Pražce už jsou zařazeny. Noční příloha vyhlášky 90 pre všetkých kamionáků, který dnes jazdí. Dík. Podpis tady není, ale pro kamionáky noční vyhláška. Dobře, noční vyhláška 90, ta je krásná, takže za chviličku to zazní. No a teď už můžete volat na 210-323-333 a dát vědět, cože si přejete za píseň, protože když zavoláte a dovoláte se, tak my, pokud si budete přát píseň, kterou máme u nás ve studiu, v archivu, tak my ji zahrajeme. Country Radio, tady Petr, dobrý den.
2: Ahoj Petře, tady Václav z Bechyně. Prosil bych, jestli byste tam měli v archivu nějakou písničku, nebo já myslím konkrétně, ale od Reda Tíška, od Brňáka, To je moje země.
1: Tak to je přesně ono. To je moje země. No,
2: ano.
1: Tak to nemám.
2: A
1: ty jsi to někdy slyšel u nás, nebo tak?
2: No, takhle. U vás jsem to, nevím, jestli jsem to slyšel, ale jako je dost známá, Moraváci hrají.
1: No jo, jo? To víš, to... Oni Jihočeši no taky hrajou spoustu písní, které tady nemáme. Já jsem Jihočech a vždycky, když tam přijedu, říkají, proč to nehrajete a proč tohle to nehrajete a tohle. No, protože těch písniček jsou prostě desítky. Jasně. Tisíc. No, hele, tak, co, tak hele, něco...
2: tam hodně do Cordillera?
1: Hele, prosím tě, nevím, já nemůžeme to teď hledat, zkus případně napsat, jo, já to zkusím vyhledat, ale teď si přeji nějakou, kterou už si u nás slyšel, ať to najdeme a zahrajeme.
2: Dobře, to s mě udělá radost, protože u vás jsem zase po dlouhých letech slyšel Barevný sen od Minisen Grudy, říká, že jsi z těch jižních Čech teda.
1: Dobře. Barevný sen on Minesengru už jede.
2: Ano.
1: Měj se moc hezky a zdravím tě na Moravu. Ahoj.
2: Ahoj.

ten těžký rytmus pražců je jediný, co teď v hlavě mám. Ten těžký rytmus pražců je jediný, co teď v hlavě mám. Proč já se koupil kvér a před kasou s ním mával, a těch, co mě chtějí dostat, je všude kolem nával. Ten rachot těžkých pražců je jediný, co ze života mám. Ten rachot těžkých pražců

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio.
1: Ty se jen zajímáš, co v televizi dávají, a vůbec nevíš, kam se chlapi na noc chystají. Je na čase ti také jednou říct pár vět. Neboj se, vím, že slova stačit nebudou, myšlenky nahoru a slova jenom dolů jdou. To radši vezmi jednou auto svý a zkus tou jejich trasou jet. Pak zrcátka si uprav, přikšíruj si tělo, zařaď tam kvalt, ať vypálíš jak dělo, až našlápneš motor a výfuk se ti rozžhaví. Až pojedou jen dálkaři a nebude jich moc, až přívětivé šero převálcuje noc a jenom jejich světla budou svítit na zhaslýma pěčech a Moravy. Ti muži rozvážejí náklad z různých měst a znají každý výmol, každý centimetr cest a na každém z nich na ně nebezpečí zuby cení. Vědí, kde mohou čekat větve nebo spadlej strom, když do hor přijde bouře, vítr pere hrom a na klikatých cestách do zatáček vidět není. Když zablíká ti levým, tak opovaž se jet, šel bys tou nejrychlejší zkratkou na onen svět. Drž se v pravý lajně a čekej, co a jak. A spolehni se na něj, že až bude klid, dá ti pravý blinker, můžeš vyrazit. Před sebe tě pouští tenhle těžký nákladák. On dálkovými prosvítí tvou cestu vpřed a potom sklopí svoje světla, aby ty smohl jet, protože ručí za tvou jízdu, dokud nezmizíš mu za obzor. Jiný cesty totiž v horách cíly nevedou. Ty musíš umět věřit profíkovi před sebou. Je to jediný tvůj maják a strážník a semafor. A nemůžeš mu poděkovat, neznáš jeho tvář, znáš jen obrysová světla a reflektorů zář a jak listí z větví stromů v serpentínách češe jeho trak. Můžeš podřadit na trojku, dát na zem pedál plynu, vyrazit dopředu z krajnice, urvat hlínu a všemi čtyřmi blinkry zablíkat mu na pozdrav, nebo jen tak. Muži rozvážejí náklad z různých měst a znají každý výmal, každý centimetr cest a na každém z nich na ně nebezpečí zuby cení. Vědí, kde mohou čekat větve nebo spadlej strom, když do hor přijde bouře, vítr pere hrom a na klikatých cestách do zatáček vidět není. Ti nečekají na provizi z pomývé slávy, nečekají ovace a roztleskané davy, tihle muži budou inkognito vzadu stát. A nebudou mít nominaci ke švédskému králi na Nobelovu cenu za to, že světu dali noční přílohu vyhlášky 90. A nebudou mít nominaci ke švédskému králi na Nobelovu cenu za to, že světu dali noční přílohu vyhlášky 90.

0: Antri počasí.
1: Dnes v sobotu 2. května bude celý den jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty budou 22 až 26 stupňů v 1000 metrech na horách kolem 17 stupňů Celsia. Slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr povane rychlostí do 15 km/h.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Druhý květnový víkend patří v Berouně tradičnímu svátku řemesel. Na jarních hrnčířských a řemeslných trzích vás 9. a 10. května čeká 200 mistrů z domova i ze zahraničí. Letošním tématem jsou nožíři a dřevěné výrobky do kuchyně. A pokud hledáte moderní design a nové technologie, přijďte i 13. a 14. května na druhou část trhu. Už teď se na vás v Berouně těší. Schovanky hrají na Barče. Pondělí 11. května od 19 hodin, tedy v kulturním domě barikádníků na Saratovské ulici na Praze 10. KTO a jejich večer plný písní a vzpomínka na Valdu Matušku. Tentokrát se sejdeme v Chebu, a to ve středu 13. května v 19 hodin v kulturním centru Svoboda. A ještě jedna pozvánka od Saši Niklíčkové.
2: Jménem sdružení Underfolk vás zvu na festival Trempuráj. V sobotu 9. května od 17 hodin na železniční zastávce Sudoměř u Mladé Boleslavy. Vystoupí kapely Hlas Hor, Kati, Korzáři a písničkář Vojta Kyďák Tomáško. Pro zájemce je připraven příjezd historickým autobusem Škoda 706 RTO z Mladé Boleslavy. Pro další informace sledujte facebookové stránky Underfolk. Těšíme se na vás.
1: To byly dnešní pozvánky. Ještě dodám, že jako vždy podrobnější informace i další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.
1: Já budu žít na věky, zpíval Michal Tučný. No a teď už Vaby Daněk a Morgan a potom Marien a Zrcadla, které jste si přáli. Tak protože jste si je přáli, tak vám je hrajeme. Máme zahrát Zrcadla od Marien pro Radku z Liberce. Dobře, tak jo.

0: Tak to bylo pro Zdeničku od D. No a teď už Mariana Zrcadla na Country Rádiu.
1: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Skvělá skupina Marianne, jejich snad největší hitovka, i když mají spoustu krásných dalších písní, které máte rádi, přejete si je. Tak jsme je pozvali na oslavu 35 let folku na Country Rádiu. Folk budeme slavit na Country Rádiu 12. září, tak nezapomeňte přijet na Konopiště. Asonance tam slaví 50, Country Rádio 35 let folku. Pozvali jsme folkové muzikanty, tady Marianne, Isaru, Asonanci a potom ještě Vaška Routa se skotskými dodáky. To vlastně nevím, co přiveze, to bude překvapení. Tak uvidíme na místě. No a teď už další písničky na přání s datem 2. května. Přejete si krásné písně od Petra Novotného, Mirek 80 roků ze Znojma. Tak Mirku, tuhle tu píseň jsem kdysi hrával u ohňů u nás na osadě. Dělá mi velkou radost, že si ji přeješ. Dokud ještě žijem, je všechno OK. Ano, a je to tak. A od ohařů každé ráno pro mou nemocnou manželku Vlaštovku Hapalovou, ať se brzy uzdraví, jste úžasné rádiu, děkuji Jindřich. Tak Jindřichu, určitě pro manželku posíláme od ohařů každé ráno. No a teď už zase uvolňuji telefonní linku 210-323-333, abyste si mohli přát nějakou píseň. Tak, Country Rádio, tady Petr, dobrý den.
1: Ahoj Petře, tady taky Petr Albrechtice.
0: Je, Albrechtice nad Vltavou, krásný kostelíček, no jo, jasně, malovaný hřbitov. Tak povídej, tak. Petře, co to bude?
1: Ale prosím tě, kdyby to šlo pro mýho vnuka Eliáše, který mi tady šíleně zlobí uliční pěven.
0: A to mají to kluci šlo, dělat, to je správně.
1: Je to právě, jo. Tak kdyby to šlo hej trok od hej kapitáne o tropáku, tak.
0: Dobře. Určitě.
1: No, hele, tak sklí, no,
0: ale... Dobře, Eliášovi od Petra a od druhýho Petra. A zdravím vás. Mám Albrechtice moc rád, tak se mějte hezky. Ahoj. Ahoj.
2: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.

brečela, když slípky nám kosil mor. A víš, co jsem jí řekl? Milá May, vždyť dokud ještě žijem, je všechno okej. Okay.

0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.
1: Tak máme zahrát od skupiny Fámy něco. Jitka z Benešova. Tak Jitko, ty dvě, co jsi spřála, tady nemám, ale mám tady od Fám třeba Petra Kůse s Fámy Mám cestu dlouhou. Tak tu si za chviličku dáme. Dělá mi velkou radost, když si muzikanti přejí píseň od jiných muzikantů, což nebývá zvykem, takže Janu Blíkovou ze skupiny Meziměsto zdravím. Janíčko, doufám, že jste dorazili v pořádku, v klidu, jestli posloucháš, tak díky za ten krásný tip. Dáme si Janu PS, ano, Jana PS, nic nás nepřipomíná, to je vítězka loňského talentu Country Rádia. Loňský talent Jana PS a píseň Nic nás nepřipomíná tady za chviličku zazní. No a ještě tady mám píseň od Jaromíra Majera. Prý něco od Jaromíra Majera. Teď nevím, až se mě děti budou ptát, jen tak všem pro radost a potěšení. Děkuji vám, jste skvělé rádio. Marie z Tábora, dík. To mě zaujalo, protože já mám zrovna dnes namířeno do Tábora a těším se, jak si tam z jeho Čechy kamarády zahraju ve Mlýně, takže dneska v Táboře to bude nádhera. Tak přeje nám pěkný den Marie z Tábora, my taky přejeme krásný den vám všem. Ostatně nádherný den bude, nebo je, 22 až 26 stupňů, co víc si přát. Petr Kůsa Fámy, Mám cestu dlouhou. No.
2: Já mám cestu dlouhou.
1: A jdeme na to.

0: Country rádiem na cestách.
1: Jste s Country rádiem na cestách, doufám, že jste v klidu a v pohodě, protože na cestách je potřeba klid a pohoda, takže zkuste naladit Country rádio, my vám navíc řekneme, kudy případně nejezdit. Tak pozor, na silnici 46 u Lipína v okrese Olomouc probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Je to v takovém tom esíčku havárie motocyklisty. Záchranné složky jedou na místo a na 46 u Lipína v okrese Olomouc je závažná a vážná nehoda motocyklisty, tak opatrně. Nehoda je v Řečkovické v ulici v Brně, dvě osobní vozidla, je to se zraněním v Řečkovické, kousek od Českomoravské, Černohorské ulice, ano. Černohorská a Řečkovická, kousek od této křižovatky, je dopravní nehoda dvou osobních vozidel se zraněním a bude se to tady dlouho vyšetřovat a hlavně ošetřovat. Policie jede na místo dopravní nehody na 22. u Drahonic v okrese Strakonice. Pozor, je to kousek od Drahonic směrem k Rybníku, tak pozor, a nehoda je v ulici Na Bělisku Ústí nad Orlicí, tak opatrně, je to havárie cyklisty, na místo jedou záchranné složky, je to v centru kousek od nádraží Ústí nad Orlicí, tak opatrně projíždějte i tímto místem. Šťastnou cestu!
2: Country Radio.
3: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Radio.
4: Patříte mezi ty, kteří po večere rádi masají a máte z toho takový nepříjemný pocit, že třeba přiberete na váze, anebo že si po každém smlsnutí na něčem dobrém musíte jít opět vyčistit chrup?
5: Máme pro vás několik tipů, jak s tím mlsáním ve večerních hodinách zatočit.
4: No, možná byste si řekli, že to chce pevnou vůli, ale to u mnohých nestačí. Já se přiznám, že já tu pevnou vůli prostě nemám.
5: Já taky ne, no ale jak teda na to?
4: No, řekneme vám v pondělí, máte se na co těšit. Zdraví vás Kačka
5: a Vláďa.
2: Country Radio.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: mě chytil za srdce, protože ti lidé, kteří tam jezdí, tak i když je jich strašně moc, tak sedí a poslouchají a zpívají s kapelami a to je nádherný zážitek a zažil jsem si to i z pódia. Takže Terezo a ostatní, krásný den, krásné jaro a těšíme se na léto, těšíme se na Folkfest. No a Honzovi všechno nejlepší k narozeninám a Kudy dál se dát už za chviličku zazní. Máme zahrát také otázky, děkuje nám Áňa. Otázky od Petra Jandy. Dobře, no tak otázky, krásná písnička, taky mi dělá radost. A od kapely Tři vykřičníky máme zahrát Příliš brzy, tak Tři vykřičníky soutěžili v letošním talentu Country Rádia. Sice nevyhráli, ale nevadí. Je to všem dobrovolným hasičům do kytlic. Díky Leoš. Leoši, i tahle ta píseň za chviličku zazní. No a teď už dáme prostor někomu, kdo volá. Country Rádio, tady Petr, dobrý den.
1: Je to všem dobrovolným.
0: Haló.
2: Haló.
0: Ano,
2: dobrý den. Tady je Bobina z Brandyška. Úkladné, já bych prosila, já vypínám rádio, moment. Já bych chtěla zahrát, normálně, kdybyste mohli zahrát písničku o své stířu pro manžela.
0: A teď jsem neslyšel, od koho?
2: Od Fechtýřů.
0: Jo, dobře, už ji tady mám, tak Fechtýři, písnička za chviličku zazní, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

Country počasí. Dnes v sobotu 2. května bude celý den jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty budou 22 až 26 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 17 stupňů Celsia. Slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr povane rychlostí do 15 km/h.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec, tady jsou víkendové zprávy. Obce možná budou muset zajišťovat na své náklady kastrace opuštěných a zdivočelých koček. Navíc se budou muset postarat o opuštěné domácí zvíře, které není zdivočelé a o které nemá nikdo zájem. Skupina koaličních poslanců chce nové povinnosti obcí uzákonit v novele. Ta mimo jiné také například zvyšuje pokuty za přestupky týrání zvířat a prodlužuje trest zákazu chovu. O byty v Praze je stále velký zájem, i když o něco menší.
2: Za první tři měsíce letošního roku developeři v Praze prodali 1800 nových bytů. To je zhruba stejně jako v předchozím čtvrtletí a jako je průměr v posledních dvou letech. V meziročním srovnání se ale jednalo o pokles o více než 29%. Důvodem je krom jiného také vysoká srovnávací základna s prvním čtvrtletí loňského roku, kdy se prodalo nejvíce nových bytů za první tři měsíce v roce za posledních 15 let. Honza Navrátil, Praha.
1: Děti si v obřím modelu rakety budou moci vyzkoušet simulovaně letět na oběžnou dráhu. Vzdělávací projekt startuje v polovině května v Brně. Tady je ředitel Hvězdárny a planetária Brno Jiří Dušek.
3: Hlásit se můžou především žáci základních škol, řekněme 5. 6. třídy, zhruba řečeno. Už dnes jsou aktivně vyzývány, protože ta kapacita není neomezená. V podstatě to celé vypadá tak, že to je kosmická raketa o délce zhruba 10-12 metrů, které může vejít 9 žáků. Ty si nasadí ony VR brýle a pak zažijou ten animační program.
1: Tolik sobotní zprávy. Hezký víkend vám přeje Tomáš Adamec.
4: Polední siesta. Dneska si dáme hodinu vítězných hitů country žebříčku časopisu Billboard.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh. Ooh.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezkou sobotu. Věděli jste o tom, že společná večeře je pro 85% českých rodičů důležitým rituálem? Přesto zhruba třetina rodičů používá u jídla mobilní telefon, ačkoliv jim to samotným vadí. Více než polovina rodin spolu k večeři podle průzkumu usedne maximálně třikrát týdně. Tak alespoň dopadl průzkum. Co všechno jsou lidé schopni vyhodit a co to může způsobit, to zjistil Honza Navrátil.
2: Lidice na Kladensku dnes spustí svůj poeziomat. Poetické mluvítko nabídne v růžovém sadu areálu zdejšího památníku posluchačům písně ze starých Lidic nebo básně a vzpomínky přeživších žen. Po odhalení poeziomatu bude následovat charitativní recital divadelního spolku Teatr. Výtěžek půjde na opravu ikonického sousoší památníku dětských obětí války. Honza Navrátil, Lidice.
1: Brno a bezdomovci, to je téma pro kolegu Savanu.
3: Město Brno se rozhodlo přitvrdit v boji s bezdomovci. Prostor před hlavním nádražím bude nově pod nepřetržitým dohledem. Na dlouhodobě nejproblematičtější brněnské místo, kde se shlukují lidé bez domova, bude non-stop dohlížet hlídka městské policie. K ruce bude mít také sociální pracovníky, kteří se budou snažit přímo na místě řešit situaci těchto problémových osob. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: To byly sobotní zprávy. Hezký víkend vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Krásné odpoledne vám všem, kteří máte naladěno Country Radio. Zdraví vás Jitka Koutná. Děkuji za všechny pozdravy, které už mi sem přišly v SMS-kách a v mailech a hlavně za objednávky písniček, protože budeme stejně jako včera, stejně jako dopoledne s Petrem i odpoledne si hrát na vaše přání. Jak na to? Můžete volat na číslo 210 323 333 a přát si písničku pro někoho, koho máte rádi, nebo samozřejmě pro sebe, protože sebe máte taky rádi, a nebo na SMS bránu. Pište, číslo je 720 00 11 11 a nebo na adresu studio@countryradio.cz, což je tedy mailová adresa. Takže to rozjedeme stejně jako dopoledne, stejně jako včera. Dobrý den, milé Country Radio. Prosím, zahrajte mé milované manželce Ivetce k dnešním narozeninám písničku Jeanová láska od Pacifiku. Velkou pusu a drž se, miláčku, jsem s tebou, Vašek. Tak Vašku, Ivetko, krásné odpoledne, písnička za chvilinku. Dobrý den, naše babička má dnes narozeniny 62. A moc bych chtěl, aby se v Country Rádiu objevila pro ní písnička Jožin z Bážin od Ivana Mládka a moc děkuju. Tak babičku zdravíme, přejeme krásné narozeniny, no a ještě vezmeme někoho do party. Na telefonu je kdo? Dobrý den, Country Rádio.
1: Dobrý den. Prospěchněji a bych chtěla od Evy Olmerový čáru a taky pro všechny a hlavně pro mýho manžela tam nahoru.
0: Dobře.
1: Když jsme ji totiž milovali, když jsme ji znali, když byla jako mladá, chodila vždycky s partou.
0: Ano.
1: Jo, tak...
0: Dobře, Eva Olmerová, jenom jsem, omlouvám se, přeslechla název té písničky.
1: Niagara.
0: Jo, Niagara. Dobře, tak za chvilinku a hezké odpoledne. Naslyšenou.
1: Já děkuji, mějte se, nashledanou, naslyšenou.

0: Dobré odpoledne, hezkou sobotu. Kdo se chystá ven, je tam krásně. A kdo zůstává kdekoliv u Country Rádia, tady je taky krásně. Hrajeme se totiž písničky na vaše přání. Dobrý den, milé Country Rádio. Zahrajte prosím pro naši maminku Pavlu jakoukoliv krásnou písničku od Františka Nedvěda. No to je těžký úkol, protože František Nedvěd má jaksi všechny krásné dámy třeba, když ohně zaplanou, tak za chvilinku a zdravím maminku. Zahrajte prosím, milé Country Rádio, písničku Ostrov svatého Tomáše. Pro všechny, kterým se líbí, děkuju, Petr. Najdu, zahraju. A ještě zvedám telefon, Country Rádio Jitka. Písničky, dobrý den.
1: Dobrý den, my jsme chtěli poprosit písničku pro Majdu a Kačku od Dudací Nedvědu, písničku Kohout.
0: Kohout, už ho hledám, už ho nacházím a už ho vlastně hrajeme, takže moc zdravím a hezké odpoledne, naslyšenou.
1: Díky, naschledanou.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Pěkné klidné odpoledne, přejeme, hlavně dobře dojete tam, kam míříte. Upozornění pro Pražáky a hosty Prahy. Zítra, tedy v neděli 3. května, poběží v Praze maraton. To znamená, že mezi 9. a 16. hodinou bude výrazně omezen provoz tramvají v širším centru, takže sledujte vývězky na stanicích.
0: Country Radio. Písničky na přání na Country Radio.

0: Máme za sebou několik písniček na vaše přání a spoustu jich je před námi. Podíváme se, kdo nám volá a co si přeje. Country Radio Jitka písničky. Dobrý den.
1: Dobrý den. Tady Lído Beroun.
0: Liduško, vítejte.
1: Já bych prosila zahrát Já zas jak dřív od Kamelotu.
0: Ano.
1: Protože se to málo kdy hraje a v podstatě večer to hraje vždycky jenom Vítek, když zastupuje za někoho jiného.
0: Takže pro vás, ano?
1: Je to moc krásná píseň. Pro vás, pro všechny, kdo tu písničku mají rádi. A to mě taky.
0: Musím říct, že písnička je nádherná a ten hlas, Bůčka,
1: ano.
0: Ten nemá konkurenci.
1: Nádherná a nevím, proč se nehraje. Třeba večer, když vysílá Petr Kocman, tak ji ještě nikdy nehrál.
0: Dobře, tak já ho budu pozdravovat, Petra. Liduško, za chvilinku pro nás, pro všechny, kterým se právě tahle ta hodně líbí, jo? Hezkou sobotu, naslyšenou. Milé Country Radio, prosím o písničku Paní má se má pro oslavenkyni paní Vlastu Šafránkovou. Všechno nejlepší přeje celá rodina. A paní Vlasto, my taky se připojujeme, taky my gratulujeme, hlavně hodně zdraví. Zdraví Mítko, prosím o píseň Keš vrátí se z hor od Radůzy a přeju všem pohodovou sobotu. Zdraví Věra z Litomyšle, jdu hledat, najdu, zahraju.
2: Já z

srnáctou desítku a žízeň pořád rostla a podobal se těžítku, jak seděl čuměl do skla. Ani si nebyl ulevit, měl sebou asi pleny, za celý večer neřekl nic, jen šilhal do tý pěny. Seděl jsem rovnou naproti, už zůstali jsme sami, jen pingl se sklem rachotí a u baru dvě dámy. Pak najednou, když vytáhnul osnáctýho bůra, řekl: chlapče, máš dvě možnosti, bejt lustr nebo můra. Tak nevím, je to Sokrates a nebo místní kretén, kdyby řekl třeba chcípl pes nebo je teplej květen. Dobil poslední sklenici, pak stál a říká, že jde, a dal se stezkou k silnici, co ke hřbitovu vede. A dal se stezkou k silnici, co ke hřbitovu vede.

To jsem ho viděl naposled, jak zmizel u hřbitova. Jen pár dní se mi vrací zpět ta jeho zvláštní slova. Pak zapomněl jsem, jak šel čas a utek nějakej pátek. Na pacník přišel listopad, kdy mýval táta svátek. Na

zatichlým hřbitovem, v ruce s tím keřem růží. A najednou no čertovem, všude mám husí kůži. Tam pomník stál jen spadaná, na něm ze stromů kůra. Jméno. A nápis máš dvě možnosti, vejdu s

Tak to byla Boko, Mara, Lustr nebo Mura. Zpátky k písničkám na vaše přání. Ahoj Jitko, ahoj všem, zdravím Country Radio. Zahrajte prosím Nádraží od Michala Tučného. Děkuju, zdraví Zdena Stachova.

0: Country počasí.
1: Tomu neuvěříte, má být slunečno s letními teplotami, konkrétně zítra. Jasno až skoro jasno, večer v Čechách oblačnost. Teploty zítra 23 až 27 a v polabí až 29 stupňů, na horách kolem 19.

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Druhý květnový víkend patří v Berouně tradičnímu svátku řemesel. Na jarních hrnčířských a řemeslných trzích vás 9. a 10. května čeká 200 mistrů z domova i ze zahraničí. Letošním tématem jsou nožíři a dřevěné výrobky do kuchyně. A pokud hledáte moderní design a nové technologie, přijďte i 13. a 14. května na druhou část trhu. Už teď se na vás v Berouně těší. Schovanky hrají na Barče. Pondělí 11. května od 19 hodin, tedy v kulturním domě barikádníků na Saratovské ulici na Praze 10. KTO a jejich večer plný písní a vzpomínka na Valdu Matušku. Tentokrát se sejdeme v Chebu, a to ve středu 13. května v 19 hodin v kulturním centru Svoboda. A ještě jedna pozvánka od Saši Niklíčkové.
2: Jménem sdružení Underfolk vás zvu na festival Trempuráj. V sobotu 9. května od 17 hodin na železniční zastávce Sudoměř u Mladé Boleslavy. Vystoupí kapely Hlas Hor, Kati, Korzáři a písničkář Vojta Kyďák Tomáško. Pro zájemce je připraven příjezd historickým autobusem Škoda 706 RTO z Mladé Boleslavy. Pro další informace sledujte facebookové stránky Underfolk. Těšíme se na vás.
1: To byly dnešní pozvánky. Ještě dodám, že jako vždy podrobnější informace i další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná hitovka.

k vám okna, něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

0: pálil archív svých písniček. To se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trém. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když brala jí to na stranu a cítí, že jaro nedělá.
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
2: Můžete volat? Jsou tady písničky na přání. Dobrý den, kdo pak se dovolal?
3: No, dovolal se sem Milan, tady jsou rybář z Mušova.
2: Vítejte.
3: A chtěl bych nechat zahrát moji, no, možná budu, no, naříkat plakat, jo, před týden nás dopustila, tak bych chtěl nechat zahrát písničku tam do toho rybářského nebička.
2: Ano.
3: Jo.
2: Jakou?
3: Modrá růže od...
2: Modrá růže.
3: Modrá růže od...
2: Modrá růže od Zelena, od Greenhornu.
3: Mirka Hoffman.
2: Ano, od Mirka
3: Hoffman. No.
2: Modrá růže.
3: A že ať nás kontroluje z vrchu, ať nám přijetí velký úspěchy rybářský, no.
2: Dobře, tam ze zhora je přehled, vidíte?
3: No.
2: Tak já zahraju Modrou růži,
3: tak všichni na
2: hezkou vzpomínku.
3: Čekají a tohle, tak jo.
2: Dobře.
3: I tu moc děkuji a...
2: Zase někdy zavolejte, jo? Budu
3: ano,
2: se těšit. Naschledanou.
3: Určitě, taky naschle.
2: Milé Country Radio, prosím o písničku Kousavá deka pro moji manželku Míšu a moc děkuju Jirka. Zdravíme Míšu, písnička za chvilku. Dobrý den, milé Country Radio. Prosila bych o písničku Zlaté střevíčky. A bylo by to pro dceru k dnešní svatbě, které se bohužel nemohu zúčastnit, protože jsem v nemocnici. Děkuju, Katka. Tak, Katko, věřím, že vzpomínáte. Všem tam chybíte na té svatbě a novomanželům všechno nejlepší. Písnička za chvilku a vám hodně zdraví.
4: Jmenuji se George. Budu vám vyprávět příběh, který je pro mě do dneška nevysvětlitelnou záhadou. Právě jsem si balil zavazadla na dlouhou cestu, když mě volali z nemocnice. Moje N měla dopravní nehodu. Nechal jsem všeho a uháněl ke špitálu jako o závod. Květinářství u brány neměly fialky, které měla jen tak ráda. A tak jsem vybral tu nejkrásnější růži, jakou jsem kdy viděl. Byla modrá jako nebe, protkaná bílými žilkami a žluté okraje květních lístků se třpitily ve slunci jako zlatá korunka.

Požádal jsem květinářku, aby růži opatřila stužkou, na které bude napsáno: drahé N z lásky George. Pak už jsem na nic nečekal a vřítil se do nemocnice. Na oddělení, kde N ležela, měli všichni kamenné tváře a odvraceli pohled. Pochopil jsem strašnou pravdu. Přišel jsem pozdě. N ležela na lůžku a na prsou měla skřížené ruce, které mě už nikdy nepohladí. Jak jsem se nad ní naklonil, cítil jsem, že voní jako vždy fialkami, které tak zbožňovala. Vsunul jsem jí do dlaně tu růži orosenou vlastními slzami a pomodlil se za její duši.

jsem se po roce vrátil z cesty domů. První kroky mě vedly za N. A tam jsem to uviděl. Ačkoliv byl horký letní den, přeběhl mě mráz po zádech. Uprostřed jejího hrobu kvetla růže modrá jako nebe.

nejbližším výhonku byla stužka s nápisem Drahému Georgeovi z lásky N. Neodolal jsem a přičichl k tomu vzácnému keříku a zažil další šok svého života. Květy nevoněly po růžích, ale měly silné aroma.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: A než rychle skočíte po telefonech, tak zase SMSka. Krásný den. Prosíme pro všechny oslavence, pro baby Vlaďku, pro vás a celé Country Radio, pány Černoch a Dvorského s písničkou Láska Prije, a moc děkujeme. Tomáš, Tom a Tommy a pohodový večer, paní Jíťo. Tak jestli já jsem to neměla zahrát večer, no tak už je půl třetí, co? Šlo by to? Tak zvedme telefon. Country Radio písničky, dobrý den.
2: Dobrý den, Jituško, tady Stáňa.
1: Stáňa, můžete vítejte. No, co?
2: Všechny zdravím a je krásný den a jestli byste mi zahráli, ty víš, dobře, že Livko, táhnu se jak štrů od Honzy vyčítala.
1: Jo,
2: když je takovýhle krásný počasí.
1: No to mi povídejte, já tady nevidím vůbec nic, tady to studio, to je jak podzemí.
2: No, vy jste tam tak úžasný, já vás všechny zbožňuju, fakt úplně úžasný a hrajete krásný.
1: Stáňo,
2: no, fakt, jste úžasný, jste nejlepší rádio ve střední Evropě.
1: Tak doufám, že to všichni slyšeli. No, já si říkám, ten štrůdl, když to, že se táhne jako těsto štrůdl, já vím, no, mně jde jenom o to, že to musí být takový to těsto, víte který? Jaký vy děláte?
2: Tažný, maminka ho dělávala, já ho neumím.
1: Ale to je nějaký s octem nebo s čím, že jo?
2: No a dávalo se to pod mísu, aby to jako se odleželo. Je. Maminka dělala a hrozně máslo tam bylo cítit.
1: Jo, jo, jo, taky jsme dělali, myslím, mouka, héra. No ale
2: ano,
1: proč by si člověk nekoupil to listové, že?
2: Ne. No, dneska to už dělám.
1: Vidíte, to bylo jako, táhnu se jak listové těsto, teď jsem chtěla říct z Lidlu, ale to by byla reklama, tak to ne.
2: Ne, to ne.
1: Tak dáme to tažené
2: tak
1: těsto.
2: Tak já vám moc děkuju a všem tam moc poděkujte, fakt jste úžasný. Já si to užívám už od já už jsem volala.
1: Takže máte ráda víkendy písniček na přání, tak to jsme
2: mám,
1: dvě, minimálně dvě, Stáňo.
2: No a já posílám i manželovi nahoru a je to takový hezký.
1: Písnička je tady. Hezké odpoledne, Stáňo, naslyšenou.

0: Každý první víkend v měsíci jsou tu pro vás písničky na přání. Já mám přání. Potěšte své blízké a nebo i vzdálené jejich oblíbenou písničkou k narozeninám, k svátku, k výročí. Nebo jenom tak.
1: Tak všechno nejlepší, zdraví a tak, ať všechno ti jde tak, jak chceš.
0: Najdeme, zabalíme a odešleme po rozhlasových vlnách Country Rádia každý první víkend v měsíci.
2: A dejte mu zahrát, pane Inšpektore, dejte mu zahrát.
0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: A než se někdo vrhne na telefon, tak zase zavítám mezi SMSky. Dobrý den, prosím zahrajte písničku Balíček karet pro moji milovanou rodinu a pro všechny, kterým se tato písnička líbí a moc děkuju. Milé Country Radio, prosím, zahrajte písničku Paní má se má pro oslavenkyni paní Vlastu Šafránkovou. Moc zdravíme, písnička za chvilinku. Zvedám telefon, Country Radio, dobrý den. Country Radio, dobrý den.
2: Dobrý den. Přál bych si písničku od Vojty Nedvěda.
1: Jakou?
2: Zpívá s tátou.
1: Asi vím, kterou. Zahraju za chvilinku. Jo? Hezkou sobotu.
2: Dobře.
1: Naslyšenou.
2: A podobně.

0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
1: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Božím. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan. Evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10. Ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. 9 mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného pána nebes, královna blahoslavenou panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet, jako do roka týdnů, 13 štychů, jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet, jako měsíců v roce, 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.
0: Country

0: Country počasí.
1: Má být i nadále slunečno s letními teplotami. Zítra je neděle 3. května, bude jasno nebo skoro jasno, večer potom v Čechách od západu oblačnost. Teploty 23 až 27, v Polabí 29, na horách 19.

Dobré odpoledne, rozjíždíme další hodinu písniček na přání. Nejen s Věrou Martinovou jsme to rozjeli po 15. hodině, ale třeba se můžete těšit na Rednex, protože v objednávkách je písnička Cut Night Joe. Zdravím všechny příznivce a všechny v Country Rádiu a prosím o písničku od Rednex pro moji vnučku Zoe Kociánovou, která dnes slaví narozeniny. Všechno hlavně hodně zdravíčka, hodně štěstí, hodně lásky přeje babi Iveta z Hlučína. Tak Zoe, všechno nejlepší, za chvilinku písnička, určitě si i zatancujete. Milé Country Rádio, zahrajte prosím písničku Tak už mi má holka mává od Hobous. Je to totiž oblíbená písnička našeho syna Prokůpka, který právě teď slaví své první narozeniny. Máma s tátou a celá rodina ti přeje, Prokůpku, všechno nejlepší, máme tě moc rádi. Tak Prokůpku, pokud posloucháš, my ti taky moc blahopřejeme.

Víkend písniček na přání na Country Rádiu. Country Rádiu.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: A co budeme hrát dál, to už je zase na vás. Country Radio písničky, dobrý den, kdo pak se dovolal?
2: Dobrý den, tady je posluchačka Eva.
1: Evičko, vítejte.
2: Ze Třetínska. Chtěla bych prosím vás zahrát 7 žlutých kamínků pro všechny, co tuto písničku mají rádi. Hlavně pro kamarádku Čuňku a Marušku.
1: Tak doufám, že mají naladěno Country Radio, protože písnička bude za chvilinku.
2: Dobře, děkuji vám.
1: Moc zdravím, díky za objednávku, naslyšenou. Dobrý den, Miller, Country Radio. Tady píše, kdo? Pepa. Dobrý den, Radio Country, nebo chcete-li Radio Country, Country Radio. Rád bych poslal písničku všem dobrým lidem a vzhledem k písničce i pamětníkům, tak buď Věru Špinarovou, Javu 250, a nebo Hospůdku známou od pana Majera. Moc děkuju a zdravím všechny v redakci, Pepa. Za chvilinku Jarmír Majer, Hospůdko známá. Hezké odpoledne.

0: Písničky na přání na Country Rádiu.
1: Když po střechách večer se na město snáší a okna jdou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám

jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama tého

Billy Sven a jeho velký hit Can Help. Máme víkend písniček na přání, takže zase popojedeme. Ahoj všem do Country Rádia. Můj tchaneček Alďásek by chtěl zahrát Vítr nad Berounkou, tak budete moc hodní, když mu to zahrajete. Všem krásný den, Kubík z Brna. Tak zdravíme, do Brna, za chvilinku písnička. Chtěl bych nechat milé Country Rádio zahrát písničku pro velkého medvěda z Bratislavy, který vždy, když přijde na Moravu, má touhu slyšet písničku Zachraňte koně. Roman.

srdce bolaví, až jednou potkám tvůj pramen, budu pít na zdraví.

česat, potom se budeme toulat v nejhezčí obětí, až příběh tý naší lásky se do světa

0: Country Fontána 2026. 13. června, Arena Štvanice Praha. Na další ročník country, trampské a folkové přehlídky vás tentokrát zveme na centrální kurt Štvanice. Vystoupí Ivo Jahelka, Honza Vančura, Miroslav Paleček, Roman Horký a Kamelot, folk team Tomáš Linka, Country Sisters, Frankie and the Deadbeats a kanadské dívčí duo Sugar Crash.
1: Proč vyčítat potám, že se motám, to by bylo asi nesprávné.
0: 12 hodin živé muziky, to je Country Fontána 2026. 13. června, Arena Štvanice Praha.
2: Stará stezka vedla kdysi oblahou.
3: To bylo dávno.
2: Vyprávě,
3: ale když zavřete oči...
4: A tak dál nosíš po kapsách sny mládí.
3: Jako by to bylo včera.
1: Když jsem byl chlapec malej, tak metr nad zemí. Scházeli se farmáři tam u nás přízemí.
3: S námi si vzpomenete. Country Radio.
5: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak... klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
6: Patříte mezi ty, kteří po večerech rádi masají a máte z toho takový nepříjemný pocit, že třeba přiberete na váze, anebo že si po každém smlsnutí na něčem dobrém musíte jít opět vyčistit chrup?
7: Máme pro vás několik tipů, jak s tím mlsáním ve večerních hodinách zatočit.
6: No, možná byste si řekli, že to chce pevnou vůli, ale to u mnohých nestačí. Já se přiznám, že já tu pevnou vůli prostě nemám.
7: Já taky ne, no ale jak teda na to?
6: No, řekneme vám v pondělí, máte se na co těšit. Zdraví vás Kačka
7: a Vláďa.
0: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: na přání na Country Rádiu.
1: A to celý víkend. Ahoj, Jitko, prosím o text menu dědečkovy hodiny k pivečku a sobotní pohodě. Zdraví Lucie. Tak moc zdravím. Doufám, že to ještě aktuální, ta pohoda. Za chvilinku písnička.

Další písnička na přání za námi a spousta jich je před námi. Jenom připomínám, že když je sobota, tak dnešní písničky na přání, nejen tady víkend, který je o písničkách na přání, ale ty klasické, které začínají v 17 hodin, jsou dvouhodinové, jako každou sobotu, tedy mezi 17 a 19 hodinou. Takže můžete objednávat přes studio@comtyradio.cz anebo přes SMS bránu 720 00 11 11. Milá Jitko, ahoj, dobrý den. Prosím pro všechny, kteří pracují venku jako já, píše Eva z Holoubkova, ladovskou zimu. Ve stínu je totiž 27,6, léto ještě nezačalo a už je na mrtvici. Tak opatrně lidi, vzkazuje Eva.

vločkou vločka z oblohy padá, chvilinku počká a potom ta je. Na staré sesli sedí pan Lada, obrázky kreslí zimního kraje. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima

mokré bílé svinstvo padá mi za límec. Už čtvrtý měsíc v jedním kuse furt prosinec. Večer to odhážu, namážu záda, ráno se zbudím a zas kurva padá. Děcka mají zmrzlé kosti, saňkuju už jenom z povinnosti. Mrzne jak svině, 30 pod nulu, auto ani neškytne, hrudky se dělají v mogulu. Kolony aut, krok, sun, krok, bo silničaři tak jak každý rok, jsou překvapení velice, že sníh zasypal jim silnice. Pendolino stojí kde si gupolomy, zamrzli mu všecky cederomy. A policajti, ti to jistí z dálky, zalezli do aralky. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima.

Na Vysočině zavřeli do jedničku. Kamiony hrali na honičku. Takzvané rally letní gumy. V tým kopcu u Meziříči spěchali s melounama a teď jsou však víte kde. Na ČT 1 studio sníh. Voldanová sedí na saních. A v Praze kalamita jak na Sibiři. 3 centimetry sněhu. A u muzea 4. Jak v dálce vidím zasnížený říp, říkám si, pralče Čechu, ty jsi byl strašný cip. Kdyby si popošel ještě o pár kilometrů dále, tak jsem se teďka mohl kdesi v teple v plavkách valet. Místo toho, abych se člověk bál zajít do Teska na nakupy, jak jsou tam na těch rovných střechách sněhu kupy. Do toho všeho, jak mám zmrzlý nos a líca, tak ještě z rady a provokatér nohavica. Ladovská zima záklije a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima.

0: Country počasí.
1: I zítra bude slunečno, letní teploty, jasno. Večer v Čechách čekejte přibývání oblačnosti. Teploty 27, v Polabí 29, na horách 19.

0: Každý první víkend v měsíci jsou tu pro vás písničky na přání. Já mám přání. Potěšte své blízké anebo i vzdálené jejich oblíbenou písničkou k narozeninám, k svátku, k výročí. Nebo jenom tak.
1: Tak všechno nejlepší, zdraví a tak, ať všechno ti jde tak, jak chceš.
0: Najdeme, zabalíme a odešleme po rozhlasových vlnách Country Rádia každý první víkend v měsíci.
2: A dejte mu zahrát, pane Inšpektore, dejte mu zahrát.
0: Víkend písniček na přání na

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: A telefon je aktivní, protože máme víkend písniček na přání. Zvedám ho. Dobrý den, kdo pak se dovolal? Haló? No vidíte, já mám muziku ráda, ale moc si nepokecáme teď. Tak se podíváme na SMSky. Ahojitko, mé mamince je dnes 95 let a miluje srdcovýho kluka od vyčítele. Tak kdyby se zadařilo, udělal bych ti červený puntík na nástěnku. Ahoj Mirek. Tak Mirku, pro červený puntík já udělám všechno, nicméně pro maminku moc ráda, kterou zdravím, blahopřeju k narozeninám, hlavně hodně zdraví, hodně radosti a hodně dobré muziky. Tak zkusíme teď telefon. Zase budeme hrát nebo povídat. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Jarda z Karlštejna.
1: Zdravíme do Karlštejna.
2: No, já je tady krásně.
1: A co budeme hrát? Tak
2: ještě Spíchata na skále pod řekou. Nebo nad řekou teda takhle.
1: Tak se podíváme, kde vlastně ta chata spí. Ještě Spíchata na skále tady mám, na skále.
2: No, tak to bude ono.
1: No tak už hraju, zdravím.
2: No, ale děkuju moc.
1: Naslyšenou.
2: Na skále.

fiesta už skončila a málo která z hospod jela dál. On náhle vešel do dveří a nikdo neví proč. Ze zdi bylo slyšet, jak tam vrtá červotoč. Víc neslyšel si ani muk, on stál v těch dveřích jak srdcovej kuk. Prošel kolem zrcadel a po chvíli zas rozšuměl se sám. Každej vrátil se k těm kecům, který vet než on nás upoutám. Měl asi nějaký spády, když se zdyšel ten zvuk. Sedl k zrcadům si zády tenhle ten srdcovej kluk. Máli s kým dělat rády, a co bude dál, to nám bylo fuk. Lihrála vzadu pokr, ale hra nějak ne a ne mít spát.

honil psů a živočil, jak rozkazoval svým bodyguardům, a těch měl kolem sebe puk, tak jakou šanci měl srdcovej kluk. Rozmery se přičísla a přilepila pár falešnej řas. Kočár jí vez do města a nedá se říct, že by přišla včas. Ta bez koruny královna se provinila tím, že už pár minut tady na ní čekal velký džin, co koukal jak svošný suk, když na lili se smál srdcovej kluk. Ten ksicht jsem viděl v Mexiku či někde v rámu na polici stát. Říkal si v duchu velký Jim a srdcovej se nepřestával smát. Že Lily byla na kluky, to každý z nás tu znal. Však měla prsten od Jima, co vedle ní teď stál. A mrazivě si hryzal red, když srdcovej jim koukal do karet. Rosemary už unavilo předstírat, že její muž je Jim. Hodně slin se zkusila, i sebevraždy netají se tím. Teď hledá spásu v kalíšku, ať se nebodnou Jim. Už jí jako pelíšku, už do ní teče Jim. Že dneska bude krazišu, že její karta je srdcovej kluk. Ještě sadila, však bavila se s celá jinou hrou.

soka a do šaty k ní vnik a oběma pak byl fuk, že ve zdi bylo slyšet divnej zvuk. Pak náhle lampy pohasly a celý

zvuky nabíraly směr. Tam do chodby k šatnám, kde studeně cvak ve tmě revolver. U zdi se třásal rozmerý, po dveřích kouzal stín. Na země se převrátil, jak pytel se smetím. S tváří bílou jako my, tam s nožem v zádech ležel velký Jim. Pak mrtvé ticho zavládlo a přestal vrtet i ten červotoč. Obu další dveře skončily už se svou prací, tak nebylo proč. Narvali prachy do pitů a šéf pak rukou kejv, když přesvědčil se, že perfektně vysmejčili sejf. A jeli pod ten silnej buk, kde dal si s nima sraz srdcovej klub. Další den byl pro Rosemary, dá se říct, že výjimečně zlé. A když tam stála pod toprátkou a soudce byl jakž tak střízlivý, držel předně doliční ten její dámský nůž. Jen otevřela rtěnku, dala si na rty růž. Neřekla k tomu ani ťuk. A kdo tu chyběl, byl srdcovej kluk. Každý, kdo měl za ušima, z toho města dávno draka vzal. Fiesta už skončila a málo která z hospod jela dál. Jen Lily sedí u sklenky a smyřuje se s tím, že nebude už pálenky platit velký Jim a zbavil by jí lásky muk, kdyby se vrátil ten srdcovej kluk. A zbavil by jí lásky mu, kdyby se vrátil ten srdcovej kluk.

Ahojtko, zdravím do písniček na přání. Moc prosím o písničku Pes suverén. Jsem na cvičáku s kamarádama, gulášek, pivečko. To by bylo skvělé, kdybys tu písničku zahrála. Děkuji moc, zdravím, Olin.

A ještě nač bych díl tu tíhu nes, žiju dál však se mnou pes. Na ulici štěně to já nelze, jsem přejeto a potom dlouhé dní mu věnoval svou péči nevšední. Vyvteky a roštěné, velký dluh řádně maštěné a ještě nedojeta už mě další přání praštěné. Ze štěněte už je dnes dospělej a velkej pes a jim neúplatně věren, avšak hroznej suverén.

0: Bohuta nemá ráda psy.
1: Jako dříže zůstává a kolik já už mám míčen. Pokud je ta postava, jenže ten pes je suverén. Pokud je ta postava, jenže ten pes je suverén.
2: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

Máme víkend písniček na přání, kdo se dočká teď. Ahojitko, zdravím celé Country Radio a prosil bych o písničku Kousek lásky zůstal ve strunách od Valdy. Moc díky, Jirka a Míša. Chtěl bych zahrát manželce Canadian Pacific. Děkuju, Milan. Je to George Harrison, 4.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Můžete volat do písniček na přání. Ahoj Jitko, ahoj Country Radio. Ve čtvrtek jsem se vrátil domů, kde jsem byl s dětmi na škole v přírodě a padnul na mě takový zvláštní pocit, sice jsem bluegrassák, ale zahrajte nám všem písničku, to je ta hranice od Honzy Vyčítala. Díky moc, Ivan. Tak už ji chystám, písnička za chvilinku. Dobrý den, Country Radio. Kdo pak se dovolal?
2: Ahoj, Jitko, ahoj, Milan z Kolína. Já bych prosil zahrát pro moji vnučku, nebo pravnučku, k 10. narozeninám od Tomáše Linky. Já nevím přesný název, ale je to Oslepici.
1: Myslím,
2: dokonala Oslepici, nebo něco takového.
1: Já už vím asi, která. Jdu ji nahnat a za chvilku bude vysílání, jo? A moc zdravím všechna vnoučata a pravnoučata.
2: No, my sedíme a slavíme to, tak bych prosil pro ní zahrát, ano?
1: Dobře, za moment. Ahoj,
2: díky,
1: zdravím.
2: Ahoj, Jitko, ahoj, díky.
3: Někdy si namlouvám, že vůbec nestárnu, když

Ta chvíle pitelná, u nohou zabublá, myříčka křemelná. A zas mám je hličí v podrážkách pohorků. Nad sebou kočičí, mám hřbety pahorků. To je ta hranice, co vedla Šumavou, Staňkovským rybníkem i řekou Moravou. To je ta hranice neklidných večerů, spadáčky světlic a smrtících výstřelů, kde šance na úspěch nestála za grešu, kde chybí pomůčky těm, kteří neprošli. Žije až v Portlandu paní, co ve vlaku práškama uspá děti a v ruksaku je nesla přes čáru smrti a života, kde šťastná hvězda jen mlhavě blíkotá, kde tuhnou stanice a tělo od trávy, kde srdce v panice bubnuje do hlavy. To je ten okamžik, kdy se čas zastaví, jak vojín barkeček ve vlnách Moravy.

měsícem nahlíží, zvědavá hůcerna. Dám ruce pod hlavu a hlavu na ranec, tak tudy odcházel Zdeněk, můj bratr.

0: Country Radio.
1: A víkend písniček na přání. Dobrý den, chtěla bych popřát všem krásný a konečně letní den. Zdravím taky všechny chataře, kterým dnes skutečně začala sezóna. Anička z Práglu zřejmě. Tak Aničko, moc zdravíme. Užívejte chatičku. A teď se dostávám k jedné z SMSek, které mi chodí na téma štrůdl. Odpoledne jsme měli tady debatu s posluchačkou, která chtěla písničku Táhnu se jak těsto štrůdlu, taková malá debata, jak vypadá těsto, které se táhne. Tak děkuju za všechna vysvětlení, jak to děláte vy, a posluchačka Květa dokonce poslala recept. Tak já se asi s vámi podělím. Tak pozor, na těsto na štrůdl potřebujete 300 gramů hladké mouky, 2 žloutky, osminu vařící vody, lžičku octa, 5 lžice rozpuštěného másla, špetku soli. Prosátou mouku smícháme se žloutky a solí. Máte? Stíháte? Do vařící vody přidáme rozpuštěné máslo a ocet a mouku spaříme. Vypracujeme. Nejdříve pomocí vidličky, pak důkladně prohněteme rukou. Bochánek v teple dáme pod náhradní misku, hodinu odpočinout. Těsto je na 4 díly, pak přidáme náplň, dobrou chuť Květa. Tak to dělat nebudu, ale Květuško, díky moc vám všem, kteří takhle děláte štrůdl, hraju včetně paní Květy a vám všem Elvise.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Dobrý den, milé Kant Radio. Prosím písničku Zlatá rybka s Františkem Nedvědem pro vás a pro všechny, kteří mají otevřená srdce a pomáhají a myslím, že se poznají. Děkuju, Adam. Tak písnička za chvilinku. Teď zvedeme telefon. Kdo pak se dovolal? Dobrý den.
2: No, dobrý den. Tady Danka, prosím, já bych chtěla nechat zahrát všem lidem, kteří poslouchají.
1: Ano.
2: A hlavně mému manželovi Merečkovi, který tady se mnou pracuje na zahradě, jeho oblíbenou písničku Na tej ruskej stepi, jestli to půjde.
1: Máme. Za chvilinku zdravíme manžela. Za chvilinku písnička a hezké odpoledne. Zdravíme
2: ano,
1: na zahradu.
2: Ano, mám také.
1: Naschledanou.
2: Ano, děkujeme moc.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

Širou stepí prahnou, ejuchu, ejuchu. Turčinové táhnou, škrábou se na uchu. Pivku mají nad kozáky, brousejí si tesáky. Žena dělá

0: Country počasí.
1: Zítra je neděle 3. května a bude slunečno, letní teploty, jasno. Jenom večer se objevuje v Čechách, objeví malá oblačnost. Teploty 23 až 27, v Polabí 29, na horách 19.

0: natřání na Country Rádiu.
1: Pěkné odpoledne, vítejte v klasických písničkách na přání. To znamená, že budu hrát hlavně objednávky, které přišly v předstihu, před týdnem, před dvěma dny, včera k narozeninám, k svátku, k výročí. A určitě se dostane i na písničky, které objednáváte teď v rámci tedy víkendu písniček na přání. Dnes má svátek Zikmund, všechno nejlepší. No a narozeniny ti, kteří se narodili ve znamení Býka 2. května, hlavně hodně zdraví. A co víc potěší než písnička. Dobrý den, ráda bych mamince Pavlínce z Ovčína u Loun zahrála písničku, respektive skladbu Tenkrát na západě s Věrou Špinarovou. Děkuji moc, Sera Barbora. Dobrý den, milé Country Radio, prosila bych o zahrání písničky Když se zamiluje kůň pro paní Janu Karnetovou, pro vás do Country Radia, pro všechny skvělé lidičky, kteří poslouchají, a moc děkujeme, a my taky.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Posloucháte písničky na přání. Prosím pro manžela Daniela, který vás rád poslouchá. Každý den něco od Nedvědů. Děkuju, Růžena, zahraju moc ráda. Prosím zahrát manželovi Petrovi, Tondovi a Péťovi, co je na skautu, a taky pro mě nějakou pěknou písničku k práci v pergole a na zahradě. Děkujeme, rádi vás posloucháme, Lída. Zdravím, tak to by mohli být taky třeba ti Nedvědi. Prosím zahrajte pro manžela Petra, Shania Twain, děkuju, Lenka. A ještě zvedneme telefon, vítejte v partě na Country Rádiu, co to bude? Tady jsou písničky na přání.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Tady je Lenka. Prosím vás, mohli byste zahrát pro mého manžela, má tuto písničku moc rád. A bylo by to, teďko nevím přesně, je to buď kovbojů v nářek, anebo nářek kovboje, teďko nevím.
1: Najdu kovboje i nářek, jo? Za chvilinku.
2: Jo, dobře.
1: Zdravíme manžela, naslyšenou.

0: Posloucháte Country Radio.
1: A písničky na přání. Dobrý den. Chtěl bych zahrát písničku od Pavla Bobka pro moji ženu Simonu a dceru Ráchel. Ať nasávají slunce a mají radost každého gaga. Radost posílám i všem posluchačům Country Radio. Děkuji, Ondřej. Dobrý den, milé Country Radio. Ráda bych požádala o písničku na přání pro našeho tatínka Bohouše. Před pár dny oslavil narozeniny a my teď jako rodina prožíváme velmi těžké chvíle, protože na tom zdravotně není moc dobře, ale chceme, aby věděl, jak moc ho milujeme. A prosíme o písničku od Michala Tučného, je to pro něj, jenom pro něj, od nás všech. Tatínku, milujeme tě z celého srdce, tvoje Haničky.

0: Country rádia. Pozorně poslouchejte, hádejte a vyhrávejte.
1: To hurá! Konečně jsem se dovolal.
2: Tak já si myslím, že by to mohla být chajda, chata, rekreační objekt.
0: Polední menu Country rádia.
3: My vás posloucháme každý den právě v práci.
0: Každý všední den mezi 12. a 13. hodinou na Country rádiu.
4: Partnerem je westernové městečko Boskovice. Co takhle vyměnit město za pravý divoký západ? Čekají vás nevšední zážitky v kulisách živoucího westernového městečka a také velkolepá představení westernové-městečko.cz.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: A volat můžete o písničku na přání. Moji milí country skřítkové, tak takhle začíná další mail moc hezký, který přišel. Milí country skřítkové, vím, že máte stále hodně práce, není to tak jednoduché čekat na každou volnou chvilku, kdy jste ve studiu sami, rychle osušit mikrofony, vytřít sluchátka, umít monitory, srovnat papíry, pozbírat drobečky a stačit se schovat, než se vrátí lidé. Přesto vás prosím, propašujte do vysílání písničku od kapely Alfa Srnec pro všechny skřítky, díky skřítek Leoš. Tak skřítku Leoši, nebude to Šalingrád, bude to Cowboy, doufám, že to nevadí, když jsme na country rádiu. No a teď zvedám telefon, písničky, dobrý den. Haló, country rádio. Tak zkusíme druhý telefon, dobrý den, country rádio, písničky.
2: Tady je Marie ze Cetinska.
1: Vítejte, Maruško, co dáme?
2: No já bych chtěla prosím vás poděkovat. Mě asi před hodinou u vás hrála kamarádka Eva písničku a já bych jí to chtěla oplatit, jestli teda můžu.
1: A jaká to byla písnička?
2: 7 žlutých kamínků.
1: Ano, to jsme hráli a jakou byste chtěla vy?
2: Ano, a bylo to kamarádky Evy a já bych jí chtěla na oplatku zahrát třeba Frankie Louhan.
1: Dobře, najdu a moc ráda zahraju.
2: A že ji moc zdravím a vás taky všechny.
1: No
2: děkuji,
1: tak snad
2: nashledanou.
1: Tak František Nedvěd nebo Brontosauři, co dáme tří? Františka Nedvěda, jo, nashledanou.

0: rádio.
1: A písničky na přání. Prosím, zahrajte pro našeho tatínka, který bude slavit 70. Chtěli bychom mu poslat písničku Říkej mi táto a moc děkujeme, Standa. Písnička za chvilinku a vašemu tatínkovi k narozeninám všechno nejlepší. Ahoj milé Country Radio, prosila bych zahrát písničku Barbora píše z Tábora pro mého milovaného tatínka, aby si zlepšil náladu a moc děkuju, vaše posluchačka Nikolka.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: A ještě jeden telefonát. Dobrý den, Country Radio, písničky na přání.
2: Dobrý den.
1: No, já vás slyším, jaká to bude?
2: Zahráli byste, nevím, jestli se hodí ta písnička Houby magický.
1: Houby magický, koukám, jestli náš magický počítač má. Žádný houby nemáme.
2: Tak... Ježišmarja, nějakou pěknou českou country písničku.
1: Mám vybrat, ano? Nebo napadá vás rychle něco?
2: Jo, tak třeba...
1: Pacifik?
2: Jiru Martinovou Poslední závod, nebo tak nějak se to jmenovalo.
1: Poslední rally, myslíte? Poslední rally asi.
2: Ano.
1: Poslední rally, Věra Martinová na scénu. No, vidíte, poslední rally. No tak kde to je? No vidíte, tak ono se to možná píše jinak. Poslední rally. No, už mi to počítač laskavě vydal, takže hraju a děkuju, na shledanou.

0: Country počasí.
1: Zítra je neděle 3. května, teplo bude pokračovat, má být jasno, jenom k večeru v Čechách se objeví oblačnost, teploty kolem 26 stupňů, v Polabí 29 a na horách 19. V další hodině pokračují písničky na přání.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě, anebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: se oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však bejval čas, kdy rýt tu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, kdy slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako hřeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivých ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klan. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.

0: hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Dobrý večer. Na Country Rádiu pokračují písničky na vaše přání. To tak, je sobota, to znamená, že písničky na přání jsou dvouhodinové. Nejlépe je objednávat v předstihu přes naše webové stránky www.countryradio.cz nebo přes adresu studio@countryradio.cz, kdy do předmětu napíšete datum, kdy chcete nechat písničku odvysílat, anebo ještě v den konání se dá napsat na SMS bránu, číslo je 720 00 11 11, myslím konání oslavy, nebo kdy přijde ten den, kdy jsou narozeniny, výročí, svátek. Tak vítejte, začíná druhá hodina a já už se dívám, kdo nám napsal. Ozývám se z Slovenska, z Nitry, milé Country Rádio. Tak mi tu něco kliklo, že Honza Nedvěd má tohto roku 80. Pekné, tak by som prosil Honzovi a všetkým, kteří mají radi jeho pesničky, já strašně moc, poslať, povedzme, Valčíček. Zdraví, Miro z Nitry. Tak Miro, děkuji za objednávku. Já myslím, že je nás spousta, dlouhatánská řada, kteří posloucháme a máme rádi písničky Honzy Nedvěda a přejeme mu hodně zdraví. Milé Country Rádio, prosím, zahrajte k našemu 55. výročí společných vandrů s osadou pavouků ze severočeského kraje Steplic Benčistovi Lopézovi písničku Pojďme se napít. Lopíz na naše vandry, i když je to přes 50 let, nelze zapomenout. A tak díky všem kamarádům, Bob. Tak to je hezký vzkaz s písničkou. Prosím, zahrajte mé milované manželce Martičce k dnešním narozeninám písničku od Františka Nedvěda Máme jen sebe. Moc ti děkuju za vše, co pro mě a celou naši rodinu děláš. Dejvák.

0: Každý první víkend v měsíci jsou tu pro vás písničky na přání. Já mám přání. Potěšte své blízké anebo i vzdálené jejich oblíbenou písničkou k narozeninám, k svátku, k výročí. Nebo jenom tak.
1: Tak všechno nejlepší, zdraví a tak, ať všechno ti jde tak, jak chceš.
0: Najdeme, zabalíme a odešleme po rozhlasových vlnách Country Rádia každý první víkend v měsíci.
2: A dejte mu zahrát, pane inspektore, dejte mu zahrát.
0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Dobrý den, tady jsou písničky na přání. Kdo pak se dovolal?
2: Tady je Mirek, volám ze Španělska, z města Kichon,
1: no,
2: Asturie.
1: Páni.
2: A chtěl bych zahrát písničku pro moji přítelkyni Olivu.
1: Ano.
2: Pod Starou horou, nebo miluji, od nedvědu.
1: Něco takového najdu, ano. A moc vás zdravíme do Španělska.
2: Určitě to tam máte, od nedvědu, no, miluji.
1: Vás zdravíme moc do Španělska. Hezký večer, naslyšenou.
2: Dobře, mějte se.

Dobrý večer, posloucháte písničky na přání na Country Rádiu, zdraví Jitka. Dobrý den, prosím o písničku Smích i pláč od Poutníků pro všechny posluchače Country Rádia a pro vás, Jitko, děkuju, Péťa. Já taky moc děkuju. Milé Country Rádio, zahrajte prosím všem pro radost Tři řeky od Eda a Eda. Moc děkuju, Richard. Dobrý den, Jitko, a moc prosím o písničku Albatros letí a moc děkuju, Marcela.

Tři řeky pomalu plynou si dál, jen ohňuje čím dál tím míň. I písní, které jsem ze srdce hrál, všem známým a přátelům svým.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Jsou tady písničky na přání, kdo pak se dovolal? Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Květa z Ostravy a chtěla bych k dnešnímu slunečnému, krásnému, teplému dní nechat zahrát pro všechny posluchače písničku od Vítka Tučného U stadu Podkovy, která se mi strašně líbí.
1: Moc se vám líbí, no tak to mám radost.
2: Ne, ona je úžasná, jak tam líčí, prostě, že nemá být půsa do Podkovy, ale že má být do úsměvu, takže...
1: má být prostě otočená ta Podkova, že jo?
2: Ano, ano.
1: Tak to jste hezky vybrala. Pro všechny, kteří poslouchají Kanty Radio, taky pro vás.
2: Ano, a kterým se tato písnička líbí. Já vám moc děkuji a přeji všem pěkný den.
1: Hezký den a děkujeme za objednání krásné písničky, ať se vám dobře poslouchá. Naslyšenou.
2: Díky, nashledanou.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Country Radio písničky, kdo pak se dovolal, vítejte.
2: Miloš, když jsi kdo si slánek v panským pivovaru v Paskově.
1: Dobře.
2: Hodně mě mrzí, že strašně málo hrajete písničku Dobrý lidi, to by měl znát skoro každý na světě.
1: Taky zahrajeme teď?
2: Výborně, děkuji.
1: Dobře, tak hezký den, naslyšenou.
2: Naslyšenou, děkujem.

Dobrý večer, zítra bude víkend písniček na přání pokračovat, jakož i klasické písničky na přání v 17 hodin. No a ještě, než se rozloučíme, jak bude zítra. Zítra je neděle 3. května, čekejte slunečno, letní teploty opět jasno, jenom večer v Čechách se bude blížit oblačnost. Teploty zítra 23 až 27, v Polabí kolem 29 a na horách kolem 19 stupňů. Takže přeju hezký večer, hezkou neděli, díky za pozornost. Loučí se Jitka. Ahoj.

Alcazar, Lone Star, Údolí oddechu, El Paso, Zlomená fajfka. Ty staré osady, kde jsem zanechal mládí, vzpomínky. No, asi taky ledviny. No což, starý parde, hrábni do strun.

kempu dřevorubců žije slaboch Ben. Mlčí stále jen a snáší strasti žití, a když kamarádů výsměch dávno stih. V noci nad jezerem polárka, když svítí, odpouští jim věč

na cestu mu dává bez nábojů zbraně, kdyby se snad před kojoty bránit chtěl, kdyby se mu chtělo vystřelit si na ně, že by stejně, jak se míří, nevěděl. Bez nábojů prý se aspoň nepostřelí, kdyby třeba přemohl strach a ránu dal. A když ještě dodal, snad se vrátíš celý,

Tábor nebyl náhle přepaden bandou, kterou vedl jednooký Billy, kterým mnohý trapér byl už zastřelen. Na 5 kamarádů 10 koltů cílí, každý z nich už s životem se rozžehnal. Když tu náhle výkřik zazněl,

10 koltů na to, cíl svůj ihned mění, míří tam, kde v jejich zádech stojí Ben. Leč 5 kamarádů v tomtéž okamžení střelbu spustí, dokud by

Kam asi osud zavál moji krásnou zlatovlasou Kitty? No, patrně hlídá vnoučata nebo kouká na bednu. A já si zapálím dýmku, dám si něco ostřejšího a poslechnu si nějakou tu trampskou klasiku.

Řeka hučí, kačák hučí jak Mississippi, Niagara hučí teskně. No a já si zahučím někam do stínu a poslechnu si nějakou tu trampskou klasiku na country rádiu.

chvíle, kde kluci v duchu si říkají, jak je to nádherný léto před sebou mít. Spolu si přejou, ať moc rychle dny neutíkají a trápení jsou

Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Tramské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba.

Přijel posel z rezervace s novinou, tu je, že náčelník Rudý Péro, že už nežije. Dříve na něj byli hrdí, ale teďko o něm tvrdí, že byl bestie, že byl bestie. Pohřebníci zakřepčili, pak se radili, jak by svýho náčelníka nejlíp pohřbili. Pospěšte si, lidé drazí, chlap se ve vigvamu kazí, už je nahnilý, už je nahnilý. Na vršku mu postavili řádskou mohylu, šoupli ho tam hlavou dolů jako kobylu. Na díru mu šutrák dali a do hrobu navrtali 8 ventilů, 8 ventilů. Ve vigvamu žalem kvílí ovdovělá skvav, jak tam někdo strčil hlavu, udělala paf. Po kámen si tloukal hlavu, že už starej šňupe trávu, černej chtěla háv, černej chtěla háv. Rovala jak pes bez obojku, pročel pryč vodní, u hrobu dělala stojku, že ho dohoní. Pak skočila do kaktusů a zmizela bez rámusu, aby loponí, aby loponí.

0: 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Druhý květnový víkend patří v Berouně tradičnímu svátku řemesel. Na jarních hrnčířských a řemeselných trzích vás 9. a 10. května čeká 200 mistrů z domova i ze zahraničí. Letošním tématem jsou nožíři a dřevěné výrobky do kuchyně. A pokud hledáte moderní design a nové technologie, přijďte i 13. a 14. května na druhou část trhu. Už teď se na vás v Berouně těší. Schovanky hrají na Barče. Pondělí 11. května od 19 hodin, tedy v kulturním domě barikádníků na Saratovské ulici na Praze 10. KTO a jejich večer plný písní a vzpomínka na Valdu Matušku. Tentokrát se sejdeme v Chebu, a to ve středu 13. května v 19 hodin v kulturním centru Svoboda. A ještě jedna pozvánka od Saši Niklíčkové.
2: Jménem sdružení Underfolk vás zvu na festival Trempuráj v sobotu 9. května od 17 hodin na železniční zastávce Sudoměř u Mladé Boleslavy. Vystoupí kapely Hlas Hor, Kati, Korzáři a písničkář Vojta Kyďák Tomáško. Pro zájemce je připraven příjezd historickým autobusem Škoda 706 RTO z Mladé Boleslavy. Pro další informace sledujte facebookové stránky Underfolk. Těšíme se na vás.
1: To byly dnešní pozvánky. Ještě dodám, že jako vždy podrobnější informace i další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Country Radio.

Jo, co pak asi dělá náš starý šerif Brady? No, jak znám jeho krásnou Mary, tak asi luxuje, klepe koberce nebo meje v okna. Já si k tomu aspoň pustím nějakou trampskou klasiku na country rádiu. Country.

jo, to jsme si to letos užili. Každý pátek v hospůdce, kytary zněly údolím a těch flašek. No, dneska si dám potlach na country rádiu a bude taky dobře. Country.

Řeknu vám, letos se nám potlach moc vydařil. Přijela kupa kamarádů, Jerry píchnul půlku, ohnivec se snažil, jak topič elektrárenský, jenom šerif Bizon si mohl tu kytaru aspoň naladit. To na country rádiu, to i při potlachu vždycky ladí. Country rádio.

sosny jsou kolem cesty všude sťaty, kauboj má polámaný všecky hráty, zbude z něj kostí hromada. Lesk do cedru zabíchnul se akorát, jako šutry zůstal u něj Jerry stát. Upliv si zakl jako pohan sobě, hrome, teď mohl jsem skoro ležet v hrobě, tyhle ty šerty já mám rád. Zhůru na osadu! Jeden pro náladu, tam v teple báru, od ďábla páru ve stánu budem mít. Nech si nalejt whisky! Až ti stvrdnou pisky, pak teprv medle ucítíš hnedle, co je žít, bouřač se vzteká dál, stačí whisky mít na lidu. Nás chrání manitou. Hoši, kolky vzhůru!

0: nákron půdu, pro nějakou hlínu můžem tu špínu vybílit.
1: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

My byli tři a nedivte se, že jsme se jak malí kluci báli. No bodejť ne, když v tomhle kempu se

vedou směrem od Vilémovic, kde lišky dají dobrou noc a stěny z Kotovic. Tam kroky vržou v podkroví, i baskervilskej pes by se tam bál. Jedno místo znám, dnes o něm ví už celý svět, když mlhy padnou kránu na dno skoro nevidět.

pochopit, jak nejlíp najít řešení a šanci uchopit. Jednou proždy stopnout film, kde hlavní roli má nevlastní syn. Nehrabat se svědomím a léčku vymyslet. Nikdo se nic nedoví, proč hledat odpověď.

a srdce bolaví, až jednou potkám tvůj pramen, budu pít na zdraví. Čekám, kdy přijde má chvíle, a to se musí stát, jak vítr chci krajem vládnout a občas ho učesat. Potom se budeme toulat v nejhezčí obědí, až příběh tý naší lásky se do světa

To bylo pořád, kam tak spěcháš, trempe kamaráde? Já přijdu za tebou, přijď jen na malou chvíli, poplujem spolu. A jen se trochu ochladí, už ty paďoury ven nevytáhneš. No co, pustím country rádio. Tam je potlach každou sobotu.

0: Country Rádio. Sobotní potlach v kouři táborového ohně. Country Rádio.
1: Až zhasnou ohně nad oslavou, až loďky z kůry neuplavou,

síla peněz postaví hráz, až srdce trampů obalí mráz.

On se jmenoval Willy, byl hoch plný síly a tělo samej sval. V srdci on však měl dírku, měl rád ani Mírku, jež krášle náš zdejší bar. Byla holka jak kytka a štíhla jako nitka, řekno tuhle musím mít. Hnal se po její blůze, to však zmýlil se tůze, pode všech pak byl by. Ánie, ty z děvče celé osad.

jednou přiletěl Vili, ač nemaje síly, tu zprávu rozhodil, že se Annie v báru s tak velkým

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

Bývají šílí a rozum nemají a v rozčilení soudí, jsou samej vztek a stres a berou haly prášku, kde léčí český les. Za vodou, za řekou, za jezem si zpívají,

jsou ti, kteří vidí jen slzavý údolí, a pak jsou ti, co zpívaj, že život nebolí. Ti druzí jsou mi blízcí, ty můžu vážně brát, ty potkám v českých lesích

Nejznámější trampské písně i kousky dávno zahalené kouřem táborových ohňů. Prostě trampská sobota na Country Rádiu.

Můj strejček Jack, když narodil se, to bylo slávy. Pan starosta gratuloval, bučeli krávy. Táta z něj chtěl každým coulem námořníka mít.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Tak si někdy říká, mít na chvíli čas, podívat se zpátky, co zůstalo v nás, jestli ještě smíme na kytaru hrát, jestli nemusíme

Tyhle dlouhý sobotní večer já mám rád. Dám si trochu másla do grogu, prošťouchnu starou briérku, na houpací křeslo hodím deku vonící od léta kouřem táboráku a pustím country rádio. No to je ono.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát vám nabídnu kapelu St. Johnny and the Sinners a staříčké album When the Sun Went Down.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

0: Máňu s koženým kabátem, do rána jí svíčka dohoří.
1: Tak to vidíš, Máňo, přece jsme tě lízli.

Alcazar, Lone Star, Údolí oddechu, El Paso, Zlomená fajfka. Ty staré osady, kde jsem zanechal mládí, vzpomínky. No, asi taky ledviny. No což, starý parde, hrábni do strun.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio.
1: Jezdili jsme ve dvojici já a starý dobrý Jim. Co to bylo za stanici, kde jsem se dal do

životem se prát. Měl ve svojí širý hlavě vše, co musí správně obou znát. Všichni prstaři nás znali, stále spolu.

Jako malý kluk jsem brečel, když jsem viděl Čimovu tvář bledou. Na kolích zůstal ležet, na kolích, které měl tak rád. Pro mě život náhle skončil, zapomněl jsem,

0: se moc nehodí.
1: Kam asi osud zavál moji krásnou zlatovlasou Kitty? No, patrně hlídá vnoučata nebo kouká na bednu. A já si zapálím dýmku, dám si něco ostřejšího a poslechnu si nějakou tu trampskou klasiku.

Řeka hučí, kačák hučí jak Mississippi. Niagara hučí teskně. No a já si zahučím někam do stínu a poslechnu si nějakou tu trampskou klasiku na country rádiu.

0: Bonanza. Pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na Country Rádiu.
1: Pod kolem prach víří,

adept kůlu smrti, co proti proudu šel, tam, kde se pro vás houpá.

Přišel jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh. A vánice sílí v porivech ledových. Z chýší dřevo mizí a mouka ubývá. Do sýpek se radě už nikdo nedívá.

večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod srázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sněl. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.

Hrvát je tak chlápek neznámý, hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není voda, to je krev.

je noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pad. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet.

0: Mladík Hipolit miloval dívku Anakletu a usmyslil si, že si ji vyfotografuje. Ale mladá dívka není nikdy dobře zachycena, neopírá-li se od dvířka automobilu. Tak Hipolit, který byl chud, poprosil taxíkáře pana Kosínku, aby se Anakleta směla opřít od dvířka jeho vozu. Chtěl mít takový obrázek, aby Anakleta stála u automobilu.
1: Inu, míní pan Kosínka, taky jsem byl mladej. A jestli, jak říkáte, holku máte rád, ať se holka opře. Mladým lidem já rád pomůžu.
0: Stojí Anakleta opřena o automobil. Jak je krásná, dívka míní.
2: Snad bych měla taky něco držet v ruce. Třeba hever, jakože je třeba vůz zdvihnout. Taky se někdy stane, že zdvíhají vůz.
0: Hipolit se zaradoval. Tak jest, miláčku, třeba jako něco prasklo a ty jako budeš držet nástroj v ruce.
1: Halt, halt, halt, halt, polekal se pan Kosínka. Myslím, že není třeba heveru. Slečna je i bez heveru líbezná. A pak takový řeči nerad slyším.
0: To je škoda, teskní Hipolit. A na kletě by to s heverem tak slušelo. Co aspoň kdyby francouzský klíč? Jakože se uvolnila matice, víte? Taková matice se lehko uvolní, pane Kosínka. Pan Kosínka zasmušile odmítl i francouzský klíč. Nepřistoupil ani na to, aby Anakleta držela pumpu v ruce, jakože praskla pneumatika. Vůbec nerad slyší řeči, že se matice uvolnila a že pneumatika praskla. Takový řeči to je špatný vděk za jeho dobrotivost. Nezbývalo, než vyfotografovat Anakletu bez heveru. Hipolit pobíhá, odměřuje vzdálenost, zkouší světlo. Staví Anakletu tak, tu onak. Nijak mu to nesouhlasí a nemůže být hotov. Jakýsi pán přispěchal k automobilu.
1: Jděte mi od vozu, křičí rozčílený Hipolit. Hned mi jděte od toho vozu. Ještě by takovej chlap zkazil obrázek.
0: No prosím, prosím, prosím, jak je libo, vece pán. A vzal si taxíka vedle. Povídá šoférovi, do kobylis. Pan Kosínka zaržal.
1: Oj, takový ryto, do kobylis. A já tady prokazuju dobrodiní.
0: Anakleta nemá obrázek, kterak se opírá od dvířka automobilu. Žaloba na pana Kosínku pro svévolné poškození cizího majetku sděluje, že pan Kosínka šlapal jednak po aparátu, jednak po Hipolitovi. Ale Hipolit smuten netrvá na jeho potrestání. Nemůže říci, zda pan Kosínka šlapal po něm anebo po jeho aparátu jen tak ze své vole. Sproštěn z obžaloby taxíkář se veselí.
1: A koupím vám aparát a novej. A pak přijďte, ať se slečinka opře. A hever ji půjčím. Jo, hever i francouzský klíč.
0: Hipolitovi se rozzářil zrak.

to dobrý, nebe je modrý, je to dobrý, nebe je modrý. Jako výkřik z baru bych to bral, ale kritik by mě na kusy roztrhal. A já na ně tolik dám, když tě nemají rádi, zavřeš krámu.

0: vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Nahlédneme do historie.
2: Chybět nebude anketa.
1: Ani pohled do kalendáře.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.

Trestná činnost člověka je určována samozřejmě také prostředí, v němž se člověk právě nachází. Každé prostředí je samozřejmě něčím typické a něčím toho člověka ovlivní. Já tady mám teďka jeden případ z vojenského prostředí, kdy byl souzen vojín pro ublížení na zdraví a bylo nesmírně tedy zřejmé, bylo patrné z toho spisu, jak to prostředí na vojína tam působilo. Ve spise bylo možno dočíst se třeba mimo jiné i tento záznam. Jmenovaný vojín byl stíhán též vojenským prokurátorem, neboť 6. května vstoupil jako člen pořádkové hlídky do bytu Boženy N. a tam se jí pokusil znásilnit předstiré služební úkon. Případně tedy vypovídal tam ještě o něm jeho přímý nadřízený tohoto vojína, který mimo jiné zase uvedl: jmenovaný dokonce odmítal uposlechnout můj rozkaz a tak jsem ho upozornil, že mám o 2 pecky víc než on. Na to reagoval fackou a slovy: teď máš víc o 3 špenáté. A já vám ten příběh, nebo ten případ přiblížím formou vlastně autentické výpovědi tohoto vojína, tak jak ji učinil před odvolacím vojenským soudem. On byl odsouzen, došlo k odvolání a tam on vypověděl takto.

tenkrát v opilosti, četař ho poňoukal, aby ty svý kosti do těla nasoukal, že má fůru keců, na něj se obořil, spitej piskor z hecu, do laufu se vnořil, leč

střelby jsme prošvihli, díky přítomnosti bojí na piskoře v nábojový komoře. Tím pádem jsme všichni bez vycházek byli, tož jsme piskořovi na těle ublížili.

byl jí jako šíl. Ujel jsem sotva 10 mil, když to mi motor vysadil. No co vysadil, úplně mi chcíp. Já marně kolem rajtoval, já kopal do něj, startoval, už nenaskočil, ta bestie jeep. No, řeknu vám, tlačil jsem ten starý krám,

než jsem se vám otočil, motor Jeepu naskočil a od těch dob mě nějak přešel smích. Já nosil pivo v laboru pro tuhle pivní potvoru, jen když jel nádrž piva plnou jel.

asi někdo štíp. Já prolez všechny pivnice, co jsou u naší silnice, však před žádnou se nemotal můj džíp. No řeknu vám, dodnes silnej pocit mám, že si prostě sám na pivo jel. Zahlíd ho parťák, jak směrzal na nejbližší pivovar, a od těch dob už jsem ho neviděl. Pomaloučku jel v ten směr, a od těch dob už jsem ho neviděl.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne, žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne, výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát vám nabídnu kapelu St. Johnny and the Sinners a staříčké album When the Sun Went Down.
2: Country rádio, nejvíc country a českých písniček.